0: Kamila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako. Tak.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Že ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno.

0: Prostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
0: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
1: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
0: Ta udělá co v tom?
1: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
0: Návykový.
1: Trošku návykový.
0: Chuť na další kousek.
1: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
0: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
0: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto.
0: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
1: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
0: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
1: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
0: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
0: Tolik.
1: Já nešetřím.
0: Plně, maminko. Řekl jsem už, plně.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naší zátěž.
0: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
0: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
0: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
1: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
0: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
1: To jak málo stačí ke štěstí?
0: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
1: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
0: Ten oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
0: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5.

0: svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
1: No já se taky moc těším. Tak příště.
0: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se ti
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.

kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem. A k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cípte zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. Máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší. Vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců.
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli

0: Cházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl, a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože vdechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
1: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Evo, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Všech 7 okresních měst v Ústeckém kraji má nová zastupitelstva a Děčín i staronového senátora. Řešení sporu o stavbu větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku se protahuje. Léčebna Kosmonosy dostane příspěvek na liberecké pacienty. Po ránu místy mlhy, přes den oblačno až polojasno, občas i přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík. Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO a získalo 7 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila volba pro Děčín s 5 mandáty a třetí náš Děčín bude mít 4 zastupitele. V Lounech komunální volby opět vyhrálo také hnutí ANO. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Bude tak mít o jednoho zastupitele víc. Druhé skončilo pro lepší Louny se 7 mandáty, které si polepšilo o 2 křesla. Třetí pak Vize pro Louny bude mít 5 zastupitelů. Výsledky oznámil server volby.cz. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko a část Kladenska, postoupí Ivo Trešel za Starosty a Jaroslav Mikoláš za ANO. Lékař a radní Rakovníka Ivo Trešel svůj senátorský post obhajuje. Získal zhruba 43% hlasů.
2: Chtěl bych poděkovat voličům i protikandidátům, protože si myslím, že ta kampaň byla vedena v relativně gentlemanském rázu, bez nějakých velkých podpásovek. Vážím si té velké podpory, kterou jsem dostal. Myslím si, že jsem to ani určitě nečekal.
0: Druhé kolo senátních voleb se koná za týden opět v pátek a sobotu. Senátorem ve volebním obvodu Děčín bude opět Zbyněk Linhart za Starosty a nezávislé. Hned v prvním kole získal téměř 53% hlasů. Uvedl to server volby.cz. Druhý Michal Heitzmann z ANO získal přes 20%. Voleb se účastnilo téměř 35% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. Krajský úřad v Ústí nad Labem prodloužil majiteli větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku lhůtu pro doplnění podkladů k výstavbě zařízení. Informovala o tom mluvčí Magdalena Fraňková. Větrnou elektrárnu, která vznikla letos v lednu, úřady posoudili jako nelegální stavbu.
3: Na dodání potřebných podkladů k řízení o dodatečném povolení stavby má stavitel další 3 měsíce, a to do 31. prosince letošního roku. Řízení o odstranění stavby je do té doby přerušené. Z Doksan Jízlová, Český rozhlas.
0: Liberecký magistrát přispěje psychiatrické nemocnici Kosmonosy na hospitalizované pacienty z Liberce, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Příspěvek 10 000 korun je určený pro resocializační a psychoterapeutické oddělení pro pacienty starší 15 let. Podle magistrátu je Kosmonoská nemocnice nejbližší spádovou léčebnou a minimálně třetinu pacientů tvoří lidé s trvalým bydlištěm v Liberci.
4: Sport.
0: Fotbalisti Plzně v prvním kole šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
4: Počasí.
0: Dnes oblačno až polojasno, čekejte i přehánky, teploty do 14 stupňů, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na silnici 1/13 u odbočky k čerpací stanici u Rynoltic na Liberecku stále omezují práce na silnici. Vozovka je v obou směrech zúžena. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po druhé, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady bude kalendárium a s ním Petr Jungmann, ale do té doby ještě posílám písničky, i ty, které nestárnou. Těšte se na Petra Spáleného a později zaspívají i Brontosauři.
1: Český rozhlas Sever.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. A už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungman. Tak hezký poslech.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungman. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli. Český rozhlas.

0: Donna Summer dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Zástupci Ústeckého kraje předali 5 vyřazených sanitek neziskové organizaci Postbellum, která se věnuje humanitární podpoře Ukrajiny. Podrobnosti za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno na severu Čech bude mlhavé, jinak bude převládat oblačno až polojasno. Hlavně v odpoledních hodinách se budou vyskytovat četné přehánky. K večeru ale už budou srážky ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů. Na horách se teploty budou pohybovat okolo 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Činasky dospívala 5:24 k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Vozový park záchranné služby v Ústí nad Labem se během letošního roku rozrostl o téměř 30 nových vozů. I proto mohli zástupci Ústeckého kraje v areálu záchranky u Masarykovy nemocnice přidat 5 sanitek neziskové organizaci Post Bellum, která se věnuje humanitární podpoře Ukrajiny. Vyřazená vozidla budou sloužit nejenom v blízkosti fronty, ale i v Zakarpatské oblasti nebo v Kyjevě. Dorazit by tam mohla už ve druhé polovině října.
1: Jak jedeme? 1, 2, 3.
2: 5 napřímo, konec.
3: Z areálu krajské záchranné služby v Ústí nad Labem právě odjíždí 5 vyřazených sanitek. Namířeno ale nemají do šrotu. Jejich cílem jsou ukrajinské oblasti zasažené válkou, doplňuje ředitel krajské záchranky Petr Bureš.
4: Spolu se sanitkami je posíláno i vybavení pro občany na Ukrajině. Konkrétně mohu říci o 5 elektrocentrálách, které jistě poslouží dle potřeb. Jsou tam ochranné pomůcky, jsou to respirátory, jsou to ochranné pláště a podobně.
3: Sanitky sice před dlouhou cestou zamíří do autodílen kvůli drobným opravám. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO jsou ale stále provozu schopné.
5: Jsou to auta, která jsou z pohledu zdravotnické záchranné služby v podstatě vyřazovaná z provozu, ale mají ještě před sebou určitě spoustu tisíc kilometrů, jsou opravdu plně provozu schopná. Jsem rád, že budou dále pomáhat tam, kde je to dneska jako velmi třeba.
3: Vozy sloužily záchranářům zhruba 15 let. Vybaveny jsou základní sanitní výbavou, včetně nosítek nebo úložných prostorů. Koordinátor sbírky pomoci Ukrajině Martin Ocknecht zmínil, do jakých oblastí zamíří.
6: Zařadíme je, aspoň část z nich, 2 sanitky do velkého konvoje, který pojede v druhé polovině října na Ukrajinu. Takže vím, že jedna by měla končit v Dnipropetrovské oblasti a jedna v Kyjevě.
3: Zbylé sanitky budou sloužit potřebným organizacím v Zakarpatské oblasti, která je zároveň partnerským regionem Ústeckého kraje. Dorazit by tam měly nejpozději na začátku příštího roku. Už dříve kraj Ukrajině věnoval 7 dalších vozů. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Brontosauři na Českém rozhlase Sever. František Janačík už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze Severu Čech. S nimi ve studiu bude přesně o 17:30. A Renáta Filipy vám přeje hezké ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem vyhrálo volby uskupení Jedno Ústí. To združuje Pro Ústí, TOP 09, Naše Česko, Starosty a Ústecké fórum občanů. Získalo nadpoloviční většinu hlasů. Lídr dosud vládnoucího hnutí ANO, Tomáš Hrubý, uznal porážku. Více ve zprávách v 6 hodin. Silničáři v Roudnici nad Labem od zítřka uzavřou část ulice Řipská. Podle mluvčího města Jana Vancla budou frézovat silnici a pak položí nový živičný povrch. Návštěvníci hradu Bezděz mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchův máj v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května u příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a současně úmrtí Karla Hynka Máchy. V pražském kongresovém centru začíná dnes třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal někdejší český prezident Václav Havel. Hokejisté Litoměřic podlehli ve 12. kole první ligy Zlínu 1-2 v prodloužení. Jediný gól stadionu střelil obránce Suhrada a nedařilo se ani Chomutovu. Ten prohrál na ledě lídra soutěže ve Vsetíně 3-4. Dnes čekejte oblačno až polojasno a počítejte i s přeháňkami. Teploty do 14 stupňů, na horách mezi 5 až 8 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Pražská v Lubenci na jihu Lounska leží na vozovce sražená zvěř. V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Posílám skupinu Damians a za malou chvíli už tady budou Babské rady. Dnes si budem povídat o povidlech.

0: Tohle byla Věra Špinarová a také písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Naše dnešní babské rady vás přesvědčí, že do každé správné kuchyně nutně patří povidla. Připravit se z nich prý dá dokonce i povidlová šlehačka.
1: Babské rady.
2: Říká se, že kde jsou dobrá povidla, tam si chléb nestěžuje. Ta stoprocentně podařená povidla musí být samozřejmě z plodů, které jsou zralé, měkké a dostatečně sladké. Určitě víte, že povidly můžete plnit tradiční kynuté buchty, povidlové taštičky, připravit si sladko-kyselé švestkové čatný, které se skvěle hodí k sýrům, nebo můžete uvařit švestkovou omáčku k uzenému masu. Parádně chutná také švestkový rozvar k přelití perníkové buchty. Povidla skvěle doplňují mák, takže s povidlovo-makovou náplní nemůžete prohloupit. Dodá dezertům výbornou vláčnost a skvělou chuť. A což takhle připravit si povidlovou šlehačku? Báječná náplň palačinek vznikne tak, když do našlehané šlehačky z jednoho kelímku přidáte vrchovatou polévkovou lžíci povidel a vše krátce prošleháte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Skupina UB40, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Město Jirkov najdete na Chomutovsku a jeho název prý souvisí s osobním jménem Jurek nebo Jírek. Původní vestice vznikla někdy ve 13. století. Na začátku 15. století byl u Jirkova založen hrad Borek a dnes ho známe jako Červený hrádek. Více o Jirkově už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno, tak to bude mlhavé na severu Čech, jinak obloha bude hlavně oblačná až polojasná. V odpoledních hodinách se budou vyskytovat četné přehánky a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Olga Lounová a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jirkov najdete na Chomutovsku a jeho název prý souvisí s osobním jménem Jurek nebo Jírek. Původní vesnice vznikla někdy ve 13. století. Na začátku 15. století byl u Jirkova založen hrad Borek. Dnes ho známe jako Červený hrádek. Ten často měnil své majitele, stejně jako město Jirkov. V polovině 16. století vybudovali jirkovští pod náměstím rozsáhlé sklepení. Jednotlivé části si pak pronajímali obyvatelé města a část z tohoto sklepení se dochovala i dodnes. V této době také v okolí města začali těžit kamencovou rudu, později pak hnědé uhlí. Nejstarší památkou v Jirkově je gotický kostel svatého Jilí. Kostel stojí na místě raně gotického obraného kostelíka z doby kolem roku 1300. Je veřejnosti přístupný, konají se v něm pravidelné bohoslužby a katolické svatební obřady. V polovině 16. století přistavěli na severní straně ke kostelu věž. Městská věž je vysoká skoro 29 metrů, má 6 podlaží, v 5. podlaží je zvonice. Od června roku 2003 je otevřena pro veřejnost jako vyhlídka a vnitřní prostory se využívají k výstavám.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vítězem voleb Ústí nad Labem je uskupení Jedno Ústí. Hnutí ANO přišlo o primátora. Nová zastupitelstva po dvoudenních komunálních volbách mají třeba i Litoměřice nebo Teplice. Veterinární správa zavádí povinná vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Pro člověka není nebezpečná. Po ránu místy mlhy, přes den oblačno až polojasno, občas přehánky. Teploty dnes do 14 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. V 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora, má 6 mandátů. Vítězné uskupení Jedno Ústí podle lídra Tomáše Vohrysky nemá a ani nepotřebuje s nikým skládat koalici. Vohryska, dosud ředitel městských služeb, řekl, co se ve vedení města chystá udělat nejdříve.
2: Pořádek, čistota, zeleň, bezpečnost, to jsou věci, které se dají udělat hned. A teď nám bude padat listí, takže my se postaráme o to, aby bylo do Vánoc samozřejmě zametený listí, aby všechny věci, co mají fungovat, fungovaly.
0: 4 zastupitelé bude mít hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, 3 Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci. 2 křesla v zastupitelstvu krajského města získala koalice SPD a Motoristů Sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Vítězem komunálních voleb je v Teplicích ODS s 10 mandáty, město ale nepovede. Na pokračování koaliční spolupráce se opět dohodlo druhé hnutí ANO, které získalo 9 míst, a třetí Volba pro Teplice, ta má 7 zastupitelů. Jedno místo v 27 členem zastupitelstvu obsadí SPD. Občanská demokratická strana uspěla také v Litoměřicích. Získala tam 10 mandátů zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo hnutí ANO s 6 mandáty, minulý vítěz voleb. Třetí Sen pro Litoměřice, který bude mít 3 zastupitele. Výsledky voleb zveřejnil web volby.cz. Chovatelé v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem Shamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami anebo narození mrtvých a neživota schopných telat, informovala o tom státní veterinární správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka není nebezpečná. Virus způsobuje podle veterinářů kromě potratů a vývojových výhvat taky akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta je zatím boj proti nákaze složitý.
3: Žádná očkovací látka, zatímco pokud je mi dobře známo, na to neexistuje. Takže měl by dělat opatření, která se pojí s tím, co se může dělat u bluetongu. To znamená prostě maximálně využívat nějaké insekticidní přípravky a snažit se prostě eliminovat vliv toho vektora, který tu nákazu přenáší, což jsou ty pakomárci.
1: Sport.
0: Basketbalisté Děčína prohráli v 6. kole Národní ligy v Hradci Králové 93-99 po prodloužení. Ústí nad Labem bude hrát večer, od 18 hodin nastupuje Sluneta doma proti Olomoucku.
1: Počasí.
0: Dnes oblačno až polojasno, čekejte i přehánky. Teploty dnes přes den do 14 stupňů Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Libercem je do pondělních 4 hodin ráno uzavřená část tunelu na průtahu R35 ve směru na Prahu. Provoz je převedený do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 6. a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli vám tady budou krimi historky s Petrem Beranem, tentokrát vyrazíme na Roudnicko, ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Jedno zaspívá Marie Rotrová a teď už posílám písničku od Heleny Vondráčkové.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Marie Rotrová a její štěstí a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou tady ale Krimi historky s Petrem Veranem. Tentokrát vyrazíme společně na Roudnicko.
1: Krimi historky.
2: Na Roudnicku policie obvinila dva muže z distribuce a výroby pervitinu. Jeden z nich drogu distribuoval hlavně na Roudnicku a v okolí a druhý se podílel i na její výrobě. Kriminalisté zjistili, že mezi uživatele se během loňského a letošního roku dostali stovky gramů metamfetaminu, tedy tisíce jednotlivých dávek. Při domovních prohlídkách policisté zajistili pervitin, několik set tisíc korun v hotovosti a samozřejmě věci určené k výrobě. Oba muže kriminalisté obvinili a soud je poslal do vazby. Za výrobu a distribuci drog jim v případě odsouzení hrozí až 10 let vězení.
1: Krimi historky.

0: vyskytovat taky přehánky. K večeru budou srážky ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat okolo 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Nightwork dospívala a tady je Český rozhlas Sever. Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace eKryty. Vyvinuli je vědci z Univerzity obrany, VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo podzemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému ukrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě skladiště.
4: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí, to znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: eKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhají jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč eKryty vznikly.

0: Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
1: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí, a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
0: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
1: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
0: Ikryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu Ikryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Valdemar Matuška dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. 6 hodin a 26 minut k tomu. Za necelé 4 minuty bude ve studiu s aktuálními zprávami i kolega František Janačík. Já do té doby ještě posílám skupinu Eurythmics. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hnutí ANO získalo v Lounech o jeden mandát víc, v 29 členém zastupitelstvu má 9 míst, 7 zastupitelů má uskupení pro lepší Louny a 5 vize pro Louny. Voliči na severu Čech hlasovali také v senátních volbách. Na Děčínsku místo v senátu obhájil Zbyněk Linhart za Starosty. V Českolipském obvodu se za týden budou o místo v senátu ucházet poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. V obvodu Louny pak do voleb postoupili obhajující senátor Ivo Trešel za Starosty a Jaroslav Mikuláš z hnutí ANO. Řidiči na Litoměřicku se od zítřka musí připravit na komplikace v dopravě. Pro automobilový provoz se totiž uzavře most na silnici mezi Doksany a Brozany nad Ohří. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem je od loňského října kvůli opravám kompletně vypuštěná. Opravy by měly být hotové v příštím roce, nádrž má být vypuštěna do jara. V Pardubicích se dnes pojede tradiční dostihový závod Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypravuje mimořádné spoje na závodiště. Kivadlově budou diváky každých 20 až 40 minut převážet z Polabin, Masarykova nádraží a od hlavního nádraží. Přes den oblačno až polojasno, čekejte i přeháňky. Teploty dnes vystoupí maximálně ke 14 stupňům. Na horách čekejte teploty do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Pražská v Lubenci na Lounsku na vozovce stále leží sražená zvěř. Je to u silničního mostu přes dálnici D6. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Skalní město v Tise bylo podle pověsti výtvorem ďábla a ještě v 18. století se do něj místní báli chodit. Dnes toto nejkrásnější skalní město na severu Čech turisty přitahuje. A my se tam podíváme už za chvíli. Teď ale posílám Pavla Bobka. Hezký poslech a hezké ráno.

0: Petr Janů a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 6 hodin a 38 minut k tomu. A víte, že v chráněné krajinné oblasti Labské Písovce se nachází jedno z nejkrásnějších skalních měst v Čechách. Mluvíme o Tyských stěnách, které si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři z celého světa.
1: Poslyšte příběh o třetím princi, velké lásce a temné kladbě diamantových skal. Právě tak začíná jedna z nejkrásnějších českých pohádek s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavní roli Třetí princ. Právě pro tuto pohádku si filmaři vybrali i naše nejkrásnější skalní město na severu Čech – Tyské stěny. Filmaři si vůbec zamilovali naprosto neokoukatelné a uhrančivé přírodní kulisy pískovcových skalních stěn. Kromě Třetího prince se v Tyse natáčela třeba pohádka Pravý rytíř, nebo celosvětový fantasy hit Letopisy Narnie, Lev, čarodějnice a skříň. Tyské stěny leží v nejzápadnější části Labských Pískovců, v blízkosti Národního parku České Švýcarsko. Stejně jako celé Labské Pískovce, i Tyské stěny vznikly přibližně před 85 až 100 miliony let v období druhohor na dně moře. Skalní města a skalní věže jsou pak výsledkem erozní činnosti větru, slunce, stromů a deště. A nesmíme zapomenout i na sopečnou činnost, která na vzhled skalního města měla velký vliv. Nádherná místa jsou vždy opředena zajímavými příběhy, jinak tomu není ani v Tyse. Jedna z pověstí mluví o francouzském šlechtici, který si sem přinesl poklad v dobách revoluční Francie. Ve skalách poklad zakopal, ale místo už nenašel. Bloudil skalami tak dlouho, až se pomátl na rozumu a za jídlo léčil dobytek sedláků. Hlídání pokladu se ujali skalní skřítkové a nechtějí se ho vzdát. Proto hledače lákají do nebezpečných míst, sypou jim do kapes bludné koření a s ním se už nikdo z Tyských skal nevymotá. Místní usedlíci věřili, že skalní útvary jsou výtvory ďábla. Do celé oblasti se proto báli vkročit. Svůj postoj ale velmi rychle přehodnotili, když do Tyských stěn na konci 18. století začali pronikat turisté a na pískovcovém městu začali vydělávat.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Roy Orbison dospíval a mnoho lidí pobolívá záda, krční páteř, ramena nebo kolena. My si připomeneme pár tipů, jak bolesti pohybového aparátu ulevit nebo dokonce předejít. A ty si připomeneme za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Janou Ehrtovou. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá dnes a vlastně jaké bude to ráno a celý den?
2: No, tak teď v Ústeckém kraji máme většinou nějaké oblačno, můžou se vyskytovat slabší přehánky a co se týče teplot, tak nejchladněji máme stanice například ve Varnsdorfu nebo na Doksanech. V Doksanech, kde máme kolem 5 stupňů Celsia a nejteplejší jsou stanice například Smolnice nebo Kopisty, kde máme kolem 8-9 stupňů Celsia.
0: To je tedy aktuální předpověď, ale jak to bude vypadat dneska v průběhu celého dne? Co třeba teploty? Vyšplhají se ještě trošku?
2: Určitě teploty se vyšplhají v Ústeckém kraji na 11 až 14 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku tam bude o něco chladněji, tam očekáváme, že bude kolem 10 stupňů Celsia. A co se týče oblačnosti, tak včera bylo zataženo skoro celý den. Dneska to zataženo úplně nebude, budeme mít nejčastěji nějaké oblačno a přidají se ještě přehánky a v těch odpoledních hodinách se bude jednat o četné přehánky. Vítr teď zpočátku slabý do 4 metrů za sekundu, ale během dne, hlavně v těch přehánkách, nám zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a na horách dokonce až čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Janou Ehrtovou. Já vám děkuji a naslyšenou.
2: Hezkou neděli, naslyšenou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
4: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
3: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Lucie Bílá a její Fénix a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Přidáme aktuální čas, máme 6 hodin a 49 minut k tomu. Bolest pohybového aparátu může mít mnoho příčin. Eva Bucharová má pár tipů, jak bolesti ulevit a nebo dokonce předejít.
1: Na minutu o zdraví.
2: Bolest pohybového aparátu bývá často způsobena ochablostí svalů. Bolest se může zhoršovat s věkem, ale i ve spojení s obezitou, vlivem stresu nebo dokonce přemírou pohybu. Existuje řada způsobů, jak od bolesti pohybového aparátu ulevit. Pravidelně se hýbejte. Díky tomu se dá řadě problémů předcházet. Ale věnujte se tělu i před sportem a po něm. Před zdoláním 10 kilometrů běhu věnujte svůj čas pečlivému protažení všech svalů a stejně tak počítejte s časem na protahovací cvičení po odvedeném sportovním výkonu. Dále seďte rovně. Základem je samozřejmě správná židle. Na ní seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve. Držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíc přibližovat vertikále. Pokuste se vytvořit si tento návyk na správné sezení. A pozor na stres. Bolest zad, krční páteře, ale i ostatních částí pohybového aparátu může být spojena i s dlouhodobým stresem. Člověk má ve stresu tendenci ke strnulému držení trupu a končetin. Je celkově napjatý a přetěžuje některé svalové skupiny. Řešením je pravidelná relaxace. Není výjimkou, že stres dokáže zablokovat i celá záda, proto ho nesmíme podceňovat. V boji se stresem pomáhají už zmíněné pravidelné pohybové aktivity, ale taky bylinky, jako je třeba hermánek nebo meduňka. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Volby v Chomutově vyhrálo hnutí ANO, jednat o koalici chce se všemi stranami. Brodec na Lounsku má zastupitele po 4 letech. V září zemřelo na silnicích 49 lidí, na silnicích to byl letos druhý nejtragičtější měsíc. Po ránu místy mlhy, přes den oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také nedělní ráno přeje František Janačík.
1: Volby 2026.
0: Volby v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. V 35členném zastupitelstvu obsadí 8 křesel. Druhé uskupení Jsme pro Chomutov získalo 7 mandátů, hnutí Nový Sever má 6 zastupitelů. Hnutí Lepší Chomutov má 4 zastupitele, po 3 mandátech pak mají Starostové a nezávislí s podporou ODS a uskupení SPD, Motoristé a Pro. Po 2 zastupitelích mají v Chomutově stačilo a uskupení Máme rádi Chomutov. Lídr hnutí ANO v Chomutově Radek Vyšín chce o koalici jednat se všemi.
2: Oslovíme všechny subjekty, protože je tam možnost, že samozřejmě, i když jsme vyhráli, tak je tam možnost, že koalice může bez ANO. To znamená, že můžeme v opozici. Co bychom neradili samozřejmě, udělám všechno pro to, aby jsme nadále byli ve rámci koalice.
0: V Brodci na Lounsku přišlo ke komunálním volbám skoro 67% voličů. Celkem tam mohlo hlasovat 78 lidí. Obec v posledních 4 letech spravoval úředník ministerstva vnitra. V minulých volbách totiž nikdo nesestavil kandidátku. Kvůli nastartování rozvoje obce tam pro letošní volby vznikla 7členná kandidátka nezávislých. Její lídr Petr Kotek chce například pokračovat v připraveném projektu obnovy rybníka, který je v havarijním stavu. Kotek zmínil další priority nového zastupitelstva.
3: Vodovody, tak ty se musí dokončit. Jo, jsou tady nějaký věcný břemena na pozemkách, to se musí vyplatit, dořešit. No a potom bychom chtěli, co se týče ještě svozu komunálního odpadu, tak zlepšit to, zefektivnit a zároveň doufám si, že by to bylo levnější.
0: V Chožově na Lounsku vyhrálo volby Sdružení nezávislých kandidátů obcí Chožov, Třtěno, Mnichovský Týnec. Funkci starosty tak zřejmě obhájí Jaroslav Koubek. V 9členném zastupitelstvu obsadí vítězné uskupení 6 křesel. 2 mandáty získalo Sdružení Srdcem pro obce a jednoho zastupitele bude mít Sdružení Za hezčí venkov. Do Chožova se před volbami přistěhovalo 33 lidí. Podle neoficiálních informací ale nikdo z nich volit nepřišel. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Více lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené nebo nepřizpůsobené rychlosti a také kvůli nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190, při kterých zemřelo 11 lidí.
1: Sport.
0: Házenkářky Mostu postoupily do druhého kola kvalifikace o Evropskou ligu. V odvětě vymazali 4gólové manko z úvodního zápasu ve Skopje a na svém hřišti vyhráli nad Petrovem 27-17. V extralize mužů se dařilo házenkářům Lovosic, ti zdolali Frýdek Místek 29-27. V tabulce udrželi průběžné 6. místo.
1: Počasí.
0: Dnes oblačno až polojasno, čekejte i přehánky. Teploty přes den vystoupí maximálně ke 14 stupňům. Na horách čekejte teploty od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7 a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady bude kalendárium, s ním Petr Jungmann, ale teď už posílám písničky, i ty, které nestárnou. Zaspívá Michal Tučný a teď skupina Kryštof.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Michal Tučný dospíval a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Teď už je kalendárium s Petrem Jungmanem. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina ABBA dospívala a fotbalisté Ústí nad Labem po druhé za sebou prohráli na svém stadionu. Více za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude ještě ráno plný mlh, jinak bude převládat oblačno až polojasno. Hlavně v odpoledních hodinách se budou vyskytovat přehánky, večeru ale budou srážky ustávat a částečně bude ustávat i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Čechobor a jejich proměny. 7:21 k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Fotbalisté Ústí nad Labem odmítli možnost posunout se na první místo šance Národní ligy. Po reprezentační přestávce nechali všechny body v Opavě, které podlehly 2-3. V tabulce jsou Severočiši druzí, když nad návedoucí Karvinou ztrácí 3 body.
1: Ústí proti Slezanům pokazilo úvodní poločas, ve kterém nabralo 3brankovou ztrátu, kterou už nedokázalo vymazat. Trenér David Oulehla byl ale hlavně zklamaný z toho, že jeho tým už po čtvrté v sezóně ztratil body na svém stadionu.
2: Mě spíš mrzí to, že vozíme ty body spíš zvenku a doma prostě to není tak, jak bych si úplně představoval kvůli těm divákům a tak dále. Prostě očekával bych takový konzistentní výkony po celý to utkání a tak dále, a to se nám jako úplně nedaří, takže to mě jako dost mrzí.
1: Zatímco na hřištích soupeřů Ústí ještě neprohrálo, doma vyhrálo jen 2x ze 6 utkání a v posledních 2 podlehlo Jihlavě a Opavě.
2: Nevím, neumím to jako momentálně tím rozklíčovat. Samozřejmě, my jsme venku ještě nedostali gól, prakticky doma těch branek dostáváme strašně moc, takže jsme se i ty repauze dost tím zabývali, ale momentálně nemáme nějaký jeden důvod, který by jako k tomu prostě směřoval.
1: Podle Davida Oulehly ústeckým fotbalistům nepomohla ani dlouhá reprezentační přestávka.
2: Je to daný, tak to respektujeme. Na druhou stranu i z druhé ligy nějaký ty hráči možná do 21, 20 i chodí, tak asi to má něco do sebe, ale tohle si myslím, že už bylo jako hodně dlouhý, že člověk to jako vypadne a není to za mě úplně optimální. Ale měli to všechny týmy, to není jako výmluva, ale nebylo to úplně komfortní. Jo. Na druhou stranu zase jsme měli možnost trošku jako si v úvozovkách odpočinout, ale zase na druhou stranu my máme pak celý prosinec volný, jakoby, nebo nehraje se, takže si myslím, že toho volna tam je dost.
1: Pozitivem souboje s Opavou byla první ligová trefa Jonáše Bzury. Ten do mužstva přišel před touto sezónou.
3: Je to šance, já jsem se posunul vlastně ze třetí ligy, z teplického Bčka. Je to o soutěž líž, ta intenzita, všechno je rozdílný. Je ten tréninkový proces, takže doufám, že mi to bude posouvat dopředu a budu sbírat čím dál víc zápasů.
1: Přeje si 21-letý Bzura, který cítí, že v Ústí je hlad po postupu do první ligy.
3: Je to taková, nechci říkat, skrytá ambice, všichni byste asi přáli, ale my musíme vyhrávat, nesmíme takhle ztrácet body jednoduše. Na konci sezóny snad si řekneme, že se to povedlo, ale uvidíme.
1: V dalším kole se fotbalisté Viagemu Ústí nad Labem představí v pátek v Prostějově. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Komunální volby v Teplicích vyhrála ze 7 mandáty ODS, druhé ANO jich má 9, třetí volba pro Teplice 7 a čtvrtá SPD 1. Ve vedení města chce pokračovat současná koalice ANO a uskupení Volba pro Teplice. V Ústí nad Labem komunální volby vyhrálo jedno Ústí, tedy spojení Pro Ústí, TOP 09, UFO, Starostů a Našeho Česka. Získalo přes polovinu hlasů voličů a porazilo dosud vládnoucí hnutí ANO. To bralo kolem 16%. Více uslyšíte v našem vysílání ještě před 8 hodinou. Vládní strany zatím nemají žádné jisté křeslo v Senátu. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje dokonce z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Na 38 místech v Česku rozhodovali lidé, kromě komunálních voleb, také v místních referendech. Jedno se konalo v Ústeckém kraji. Obyvatelé Cítolip na Lounsku odmítli stavbu větrných elektráren v obci. Na hlavním hřbitově v Lounech je nové kolumbárium. Stojí na místě bývalé márnice, tvoří ho 13 modulů s 240 schránkami. Součástí pietního místa jsou také nové kruhové lavičky. Dnes oblačno až polojasno, čekejte i přehánky. Teploty do 14 stupňů, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnicích místy čekejte sníženou viditelnost, pozor na průtahu obcí Sobědruhy u Teplic, na Krupku, tam čekejte kyvadlový provoz kvůli opravám kanalizace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vašek Neckář, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Při zazimování růží můžeme udělat chyby, které se negativně projeví na jejich zdraví. Jak pomoci růžím přežít zimu, si pro nás připravila Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, růže je potřeba na zimu připravit. Nejdřív jim ale pomůžeme ukončit růst a teprve potom je chráníme před mrazem. Na podzim odstraníme odkvetlé květy, suché a nemocné části a schrabeme spadané listí, hlavně pokud bylo napadeno chorobami. Silný řez ale necháme až na jaro. Dlouhé výhony jen mírně zakrátíme, aby je nepolámal vítr. Ještě před zazimováním můžeme růže přihnojit podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku, který podporuje vyzrávání výhonů, a nízkým obsahem dusíku. O velký růst už totiž nestojíme, nové výhony by nemusely stihnout vyzrát. Se samotným zazimováním není dobré spěchat. Krátké první mrazíky růžím obvykle neublíží. U příliš brzy zakryté růže se naopak zvyšuje riziko houbových chorob a hniloby. Ochranu proto děláme až podle počasí, když se ochlazuje a přicházejí trvalejší mrazy. U keřových růží přihrneme ke kořenům zeminu. Vytvoříme kopeček vysoký přibližně 15 až 20 cm. Choulostivější růže můžeme ještě překrýt chvojím. Stromkové růže potřebují chránit korunku. U mladých stromkových růží, které jsou k ohnutí uspůsobené, můžeme kmínek opatrně sklonit k zemi a korunku zakrýt. Starší stromkové růže už neohýbáme. Korunku svážeme a chráníme ji vzdušným materiálem. Plastová fólie určitě vhodná není. Na jaře ochranu postupně odstraníme podle vývoje počasí a zeminu odhrneme až ve chvíli, kdy začnou růže rašit. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. V krajském městě Ústí nad Labem se po 8 letech ujme vlády někdo jiný. Volby tu vyhrálo uskupení Jedno Ústí. Hnutí ANO skončilo druhé. Podrobnosti za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno na severu Čech bude mlhavé, jinak bude obloha oblačná až polojasná. Hlavně v odpoledních hodinách se ale mohou vyskytovat četné přehánky. K večeru už budou srážky ustávat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever.

0: Petr Kolář dospíval, vy posloucháte nedělní Dobré ráno a máme 7 hodin a 48 minut k tomu. Po 8 letech přišlo hnutí ANO o prvenství v Ústí nad Labem. Krajské město teď povede uskupení Jedno Ústí, které získalo více než 51% hlasů. Hnutí ANO už přiznalo porážku.
1: Všichni jsme Jedno Ústí, není nějaký druhý, třetí, čtvrtý Ústí, všichni jsme Jedno Ústí.
2: Ve volebním štábu uskupení Jedno Ústí bylo veselo, oslava se přenesla i na ulici.
1: A prosím vás, vyberte ze svého středu největšího kontrolora a můžete nás samozřejmě kontrolovat, ať víme, že to je všechno v pořádku.
3: Cítím se příjemně, možná to zní blbě, ale já jsem takovýhle výsledek v něj doufal, možná očekával, vlastně dal jsem se to jako za cíl, protože jsem chtěl, aby jsme měli silnou většinu. Tu koalici už máme celkem velkou, naučili jsme spolu řešit problémy, které v průběhu dojednávání toho memoranda a potom koalice, potom programu, tak když ty problémy vyvstaly, tak jsme se naučili řešit. Dneska jsme vlastně jeden tým.
2: Uskupení Jedno Ústí tvoří Pro Ústí, Ústecké fórum občanů, Starostové a nezávislí, TOP 09 a Naše Česko. Zatímco ve štábu u vítěze se oslavuje, ve štábu hnutí ANO je velmi smutná nálada.
4: Určitě smutno, samozřejmě. Prohra nikdy nikoho nepotěší, takže za mě jedině pogratulovat sedmi koalici k absolutnímu vítězství.
2: Shrnul výsledek komunálních voleb v Ústí nad Labem lídr kandidátky ANO Tomáš Hrubý s tím, že je ještě brzy na závěry a situaci je potřeba analyzovat a rozhodnout se, co dál. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Děčíně v komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO, volební účast tam byla přes 35%. Jako poslední byl po 7 hodině ráno v Česku sečtený obvod Praha 5. Výstava Máchův máj na Bezdězu dnes končí, byla tam od května. Po ránu stále místy mlhy, přes den oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Děčíně vyhrálo hnutí ANO se 7 zastupiteli. 5 jich má Volba pro Děčín, o 4 uskupení Náš Děčín a ODS. 3 zastupitelé získali Starostové a nezávislí a po 2 Hlas Děčína a hnutí SPD. Účast ve městě byla přes 35%.
2: Dosavadní koalice hnutí ANO, Volby pro Děčín a uskupení Náš Děčín přišla dohromady o 2 mandáty. I tak má ale v 27 členém zastupitelstvu většinu 16. hlasů. Na první místo se za hnutí ANO místo lídra a primátora Jiřího Anděla dostal strážník a náměstek primátora Václav Němeček z 5. místa. Z Děčína Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: Volby v Lounech opět vyhrálo hnutí ANO, v zastupitelstvu z 29 členy získalo 9 mandátů, bude tak mít o jednoho zastupitele víc. Druhé skončilo pro Lepší Louny se 7 mandáty, to si polepšilo o 2 křesla. Třetí Vize pro Louny bude mít 5 zastupitelů. Voleb se účastnilo téměř 38% voličů. V Mostě obhájilo vedení města hnutí pro Most, získalo 22 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila Vize pro Most s 11 mandáty, třetí ANO bude mít v Mostě 8 zastupitelů. O výsledcích hlasování v Česku informoval web volby.cz. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené definitivně. Jako poslední je statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto je tak už i v hlavním městě, kde vítězí hnutí Starostové a nezávislí z více než 23% hlasů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 z 22%, třetí Praha sobě z 18%. Návštěvníci hradu Bezděz mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchův máj v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května u příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a současně úmrtí Karla Hynka Máchy. Na výstavě spolupracovaly 2 knihovny z Libereckého kraje, říká to autorka výstavy Petra Luňáková.
3: Je to sbírka z pozůstalosti lemnického rodáka pana Miroslava Janovského, který tu sbírku odkázal Jilemnické knihovně. Takže vlastně ta výstava je na základě spolupráce mezi Městskou knihovnou Semily a Městskou knihovnou Jilemnice a poputuje zatím zpátky do Jilemnice. Budou se vracet knížky tam k ním.
0: Kromě informačních panelů obsahuje expozice i 90 různých výtisků básnické sbírky máj. První z roku 1936.
1: Sport.
0: Hokejisté Litoměřic podlehli ve 12. kole první ligy Zlínu 1-2 v prodloužení. Jediný gól stadionu střelil obránce Suhrada. Nedařilo se ani Chomutovu, ten prohrál na ledě lídra soutěže ve Vsetíně 3-4 a v tabulce je 11. Litoměřicím patří aktuálně 4. příčka.
1: Počasí.
0: Přes den čekejte oblačno až polojasno, počítejte i s přeháňkami. Teploty dnes vystoupí maximálně ke 14 stupňům. Na horách čekejte teploty od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jízdní podmínky na mnoha místech ovlivňují mlhy. Pozor na průtahu Libercem, do pondělních 4 ráno je uzavřená část tunelu na průtahu R35 ve směru na Prahu. Provoz je převedený do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli tady bude rubrika s Martinem Písaříkem, co v učebnicích nebylo. My si budeme povídat o tom, že existují lidé, kteří mají žebro navíc, tak podrobnosti za chvíli. Do té doby ještě písničky, zaspívá třeba Suzy Quatro a teď už posílám skupinu Buty.
1: Dobré ráno s

0: Tohle byla Suzy Quatro a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Severa. 8 hodin a 12 minut k tomu. Víte, že někteří lidé mají o žebro navíc. Detaily už teď odhaluje dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Lenka Filipová na Českém rozhlase Sever. Jestli se chcete pobavit a ještě si domů odnést ovoce natrhané přímo ze stromu, vydejte se dnes do Maškovic na Litoměřicku a užijte si zážitkový samozběr jablek. My vás tam pozveme za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno na severu Čech bude plné mlh, jinak bude převládat oblačná až polojasná obloha. Hlavně v odpoledních hodinách se připravte na četné přehánky. K večeru ale budou srážky ustávat a stejně tak se bude protrhávat částečně i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Šluknovském výběžku 10 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tohle byl Sebastian a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Samozběry ovoce jsou výhodné jak pro farmáře, tak pro jejich zákazníky. Ti první ušetří pracovní sílu, ti druzí zase peníze. Navíc mají jistotu, že získané ovoce je naprosto čerstvé. Samozběr umožňuje také statek a ovocnářství Čudovy z Ploskovic a právě dnes v jejich sadu v Maškovicích uskuteční poslední samozběr jablek. Více informací si pro nás připravila Veronika Jaklová. Veroniko, hezké ráno.
1: Pěkné ránko.
0: A jak takový samozběr vypadá?
1: Konkrétně v Maškovicích lidé dorazí přímo do oploceného sadu a tam mohou zaparkovat, kdo si přiveze vlastní přepravky nebo nádoby na ovoce, tak je nechá zvážit u stánku. No a pro zapomnětlivce na místě budou připraveny papírové tašky a něco málo bedýnek. Vlastní česáček, ať si lidé vezmou sebou, bude se hodit. A protože se blíží konec sezóny, tak se jablka budou nejenom česat, ale i sbírat ze země a bude to zohledněné v ceně. Po sklizni se lidé vrátí zpátky k váze a zaplatí hotově nebo kartou. Sad má 4 hektary a proto česačům pomáhá plné bedínky přemysťovat traktor.
0: Jaké odrůdy si dnes v Maškovicích mohou lidé nazbírat?
1: Sklízet se bude hlavně odrůda rubinola, jedná se o červené jablko sladkokyselé chuti, které se ideálně hodí na uskladnění. Při kvalitním uskladnění, to znamená teplotě kolem 4 stupňů a ve vlhkém prostředí, vydrží určitě do Vánoc. Další odrůdou je golden. Vzhledem k letošnímu suchu jsou ale jablka této odrůdy trochu menší, než jak jsme zvyklí. Golden je sladší než rubinola a vydrží zhruba do ledna.
0: A co si ještě organizátoři samozběru pro ty, kteří dorazí, připravili?
1: Největším tahounem je jízda traktorem a vozíkem, která nabízí kromě pomoci s odvozem sklizně i nádherné výhledy do okolí. Nebojím se to nazvat až jakousi vyhlídkovou jízdou. V sadu bude stát gastrostánek, který gurmánům nabídne dezerty ke kávě z místních zdrojů. Od letoměřického řezníka se budou prodávat špekáčky na oheň, které si lidé mohou upéct hned v sousedství. Od řezníka bude i párek v rohlíku. Točí se pivo a čepuje se cider, který Čudovy vyrábí přímo ze svých jablek ve svých sklepích. Nejen děti ocení čerstvé mošty. Lidé smí vzít sebou do sadu i nekonfliktní pejsky.

0: Moniko, to zní naprosto skvěle, tak ještě nám prozraď a upřesni, kdy a kde se dnes samozběr jablek koná.
1: Začíná v 11 hodin a potrvá do 3 odpoledne v ovocném sadu v Maškovicích nedaleko Ploskovic na Litoměřicku. Z Ploskovic od prodejny farmářských produktů rodiny Čudových je cesta označená cedulkami a autem trvá asi 3 minuty.
0: Podrobnosti a skvělou poznámku nám do vysílání přinesla naše kolegyně Veronika Jaklová. Veroniko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Společnost vám i v neděli ráno dělá Český rozhlas Sever. František Janačík už připravuje rychlý přehled zpráv. S nimi ve studiu bude za pár minut. Ještě posílám Tinu Turner. Renáta Filipi přeje hezký

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V 7 okresních městech Ústeckého kraje uspělo v Děčíně, v Lounech a v Chomutově hnutí ANO. V Litoměřicích a v Teplicích dali lidé nejvíce hlasů ODS. V krajském městě naopak muselo ANO ustoupit více než polovičnímu zisku hlasů uskupení několika stran pod kandidátkou Jednoústí. V Mostě také nevyhrála žádná z parlamentních stran, nejvíce hlasů od voličů dostalo hnutí Pro Most. Další informace připojíme ještě před 9. hodinou. Silničáři v Roudnici nad Labem od zítřka uzavřou část ulice Žipská. Podle mluvčího města Jana Vancla budou frézovat silnici a pak položí nový živičný povrch. Ústí nad Labem otevřelo v plaveckém areálu na Klíši nové šatny a občerstvení, řekl to mluvčí města Marek Lukinič. Skončila tak rekonstrukce, která trvala od května letošního roku. V pražském kongresovém centru začíná dnes třídenní konference Fórum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spolu zakládal bývalý český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se zúčastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Házenkářky Mostu vybojovali postup do druhého kola kvalifikace o Evropskou ligu. Ve Skopje sice úvodní duel prohráli o 4 góly, v odvětě na své palubovce ale zvítězili 27-17. Dnes přes den oblačno až polojasno, čekejte i přehánky. Teploty do 14 stupňů, na horách do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na mnoha místech se stále drží mlhy. Na průtahu Chabařovicemi na Ústecku pokračují práce na opravách sítí. Omezení na kyvadlový provoz je aktuálně od kruhového objezdu směrem k radnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, na Českém rozhlase Sever pokračujeme v našem nedělním Dobrém ráno. 4 roky obec vedl úředník ministerstva vnitra. Teď si občané v Broci na Lounsku zvolili nové zastupitelstvo. Více uslyšíte za chvíli.

0: Skupina Rangers a jejich škatule. 8 hodin a 38 minut k tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno na Českém rozhlase Sever. Brodec na Lounsku byl 4 roky bez zastupitelstva. Běžný chod obce zajišťoval úředník ministerstva vnitra Martin Pech. Nemohl ale rozhodovat o nových investicích ani nakupovat nebo prodávat obecní majetek. Po letošních volbách má obec znovu 7 zastupitelů, kteří teď chtějí navázat na rozpracované projekty.
1: Jsem prostě ráda, že to bude fungovat, no.
2: A jak to vypadalo doteďka s vedením obce?
1: Jezdil jsem každý úterý, ten pan z, já nevím z toho, jak se to jmenoval. A když někdo něco potřeboval, něco malýho, protože nic jiného nešlo dělat, nesměl nic ani dělat, že jo, takže jsme rádi, že teda ty mladí se do toho dali.
2: Prozradila mi 70-letá brodecká rodačka Zdenka Kosová. První kroky nového vedení popisuje lídr jediné kandidátky v obci s názvem Pro Brodec Petr Kotek.
3: Musí se nejdřív dokončit vlastně, co jsou tady vodovody, jsou tady nějaký věcný břemena na pozemkách, to se musí vyplatit, dořešit. No a potom bychom chtěli pokračovat, co se týče ještě svozu komunálního odpadu, tak zlepšit to, zefektivnit a zároveň doufám si, že by to bylo i levnější.
2: A máte i nějaké, řekla bych, jako rozvíjející plány?
3: Určitě, tam čeká revitalizace rybníka, bortí se tam vlastně hráz, je v dezolátním stavu, v havarijním stavu by se dalo říct. Je na to připravený projekt a momentálně si čeká, až my jako zastupitelstvo převezmeme obec a budeme pokračovat projektu dál.
2: Mimo rybníka se vedení zaměří i na místní hasičskou zbrojnici.
3: Je tady sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, který hasičskou zbrojnici užívali, ale byla špatně postavená smlouva, takže vlastně pan správce jednal a smlouvu vypověděl. S tím, že my vlastně teďka zase uděláme novou smlouvu a hasičskou zbrojnici předáme zpátky hasičům.
2: Noví zastupitelé si starostu a místostarostu vyberou na ustavujícím zasedání. Zbrodce na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Skupina Ace of Base na Českém rozhlase Sever. Hnutí ANO přišlo o primátora v krajském městě. V Ústí nad Labem dostalo většinu hlasů uskupení Jedno Ústí. I přes vítězství ODS v Teplicích nebude tato strana ve vedení města. Kompletní výsledky komunálních voleb a rýsující se koalice v okresních městech se dozvíte za chvíli. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno na severu Čech bude mlhavé, jinak bude převládat oblačná až polojasná obloha. Hlavně v odpoledních hodinách se budou vyskytovat četné přehánky. K večeru budou ale srážky ubývat a částečně se bude protrhávat i oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14, ve Kšluknovském výběžku 10 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal David a Nenapovídej, vy posloucháte nedělní Dobré ráno a Český rozhlas Sever. Jednoznačným vítězem komunálních voleb v Ústeckém kraji se stalo uskupení Jedno Ústí. Právě v krajském městě totiž získalo hlasy více než polovinu voličů a hnutí ANO tak přišlo o primátora. ANO ztrácelo mandáty i v dalších okresních městech. Výsledky teď probereme s Gabrielou Hautfogelovou. Gabrielo, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Začneme pochopitelně Ústím nad Labem. Kdo je ten vítěz, tedy uskupení Jedno Ústí?
1: Tak je to vlastně sedmi koalice. Pod tímto názvem se spojilo hnutí Ústecké fórum občanů, TOP 09, Lidé nominovaní starosty, potom je tam hnutí Naše Česko, uskupení Pro Ústí, Piráti a Zelení. Lídrem a pravděpodobným primátorem je 52-letý ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Ten není členem žádné strany ani žádného hnutí. Jedno Ústí má v 37 členem zastupitelstvu většinu 22 hlasů a nepotřebuje se tady s nikým spojovat. Podle Vohrysky to ani nemá v plánu.
0: Jak na ztrátu reagovalo hnutí ANO?
1: Tak lídr Tomáš Hrubý uznal porážku, přičítá jí špatné náladě obyvatel po 8leté vládě hnutí ve městě. Připomenu, že ANO získalo 6 mandátů v městském zastupitelstvu a dál se tam ještě dostalo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, to má 4 mandáty. 3 křesla získalo Spolu Pro Ústí, to je tedy ODS a Lidovci. A 2 zastupitele má koalice SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Naopak nové hnutí nezávislých kandidátů Ústečáci se do zastupitelstva vůbec nedostalo. V čele mělo dosavadní náměstkyni primátora Věru Nechybovou anebo radního Pavla Tošovského.
0: Jak dopadly volby v ústeckých obvodech?
1: Tak Jedno Ústí má většinu na Střekově a v centrálním obvodu. Tam dokonce také nemusí skládat koalici, má tam pohodlnou většinu. Na severní terase té koalici většina utekla o jeden mandát. Stejně tak v Neštěmicích, tam opět zvítězilo hnutí Vaše Ústí, tentokrát tedy s podporou Za lepší Střekov. Většina mu skupení Jedno Ústí také o jeden mandát unikla.
0: Gabrielo, o novém vedení města je už jasné také v Teplicích, i když vítězná ODS bude opět v opozici.
1: Ano, je to tak. ODS získala 10 míst, volba pro Teplice se 7 mandáty, ale odmítla nabídku na jednání a chce zůstat v koalici s hnutím ANO, které má 9 zastupitelů. Takže v 27 členem zastupitelstvu téhle staronové koalici by se dalo říct zůstává většina. Jednoho zastupitele také získalo hnutí SPD, které podporovali Trikolora a Nezávislí.
0: Kde ještě mají o novém vedení jasno?
1: Tak mohlo by to být v Mostě, tam suverénně vyhrálo hnutí Pro Most z 22 mandáty, druhá je Vize Pro Most z 11, třetí ANO má 8 zastupitelů a jeho dosavadní koalice právě s Pro Mostem by opět měla většinu v zastupitelstvu, které má 45 míst. Současný primátor Marek Hrvol z Pro Mostu chce začít logicky právě jednat nejdřív s hnutím ANO. Do mosteckého zastupitelstva se také dostali lidé z kandidátky Pirátů, Zelených a Starostů a SPD, které kandidovalo s Motoristy. Také v Děčíně by teoreticky mohla pokračovat dosavadní koalice hnutí ANO, Volby pro Děčín a uskupení Náš Děčín. Sice přišla dohromady o 2 mandáty, i tak ale v 27 členem zastupitelstvu má většinu 16 hlasů. V děčínském zastupitelstvu bude také ODS, Starostové a Nezávislí, Hlas Děčína a hnutí SPD.
0: Z okresních měst nám ještě zbývají Litoměřice, Louny a Chomutov. Jaká je tam situace?
1: Tak v Lounech přišla dosavadní koalice hnutí ANO, SOCDEM, SPD a Lounských patriotů o 2 mandáty a má menšinu 13 hlasů. Starosta Milan Richtařík z hnutí ANO chce výsledek voleb okomentovat až během dneška, jinak se tam do zastupitelstva dostalo taky uskupení Pro lepší Louny, Vize pro Louny, Unie pro sport a zdraví a uskupení Louny společně, Piráti, Zelení, Nezávislí. Litoměřická koalice hnutí ANO a uskupení Naše Litoměřice přišla o těsnou většinu v zastupitelstvu a má dohromady 9 mandátů. Volby tam totiž vyhrála ODS z 10 zastupiteli. 3 má potom uskupení Sen pro Litoměřice, po 2 Starostové a Nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice a SPD s podporou Stačilo a Pro. Jeden mandát má uskupení Tým. Lídr ODS Filip Hrbek by chtěl mít koalici složenou do 3 dnů. V Chomutově je ta situace trochu komplikovanější, vyhrálo hnutí ANO, v 35členném zastupitelstvu bude mít 8 míst, ale do zastupitelstva se dostali i zástupci dalších 7 kandidátek a bude nutné tam tedy skládat koalici. Lídr za ANO Radek Vyšín chce jednat se všemi, existuje totiž i možnost, že by hnutí ANO mohlo skončit v opozici.
0: Podrobnosti nám vy vysílání přinesla naše redaktorka kolegyně Gabriela Hautfoglová. Gabrielo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Chomutově čeká povolební vyjednávání 8 politických subjektů. Vítěz voleb hnutí ANO získalo jen 8 z nich. Most přes Labe mezi Doksany a Brozany nad Ohří se od 12. října uzavře pro dopravu. Historická meteobudka v Liberci bude stát blíže k radnici. Důvodem jsou časté nehody. Po ránu stále místy mlhy. Přes den oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní dopoledne.
1: Volby 2026.
2: Nejúspěšnějším uskupením v Chomutově bylo hnutí ANO. V 35 členném zastupitelstvu obsadí 8 křesel. K vedení magistrátu to nestačí a tak jeho zástupci ohlásili už začátek vyjednávání. Mezi jinými budou přesvědčovat druhé uskupení Jsme pro Chomutov, které získalo 7 mandátů, a hnutí Nový Sever, které jich má 6. V zastupitelstvu je ale ještě dalších 5 politických stran a hnutí. Komunální volby v Litoměřicích vyhrála ODS, získala 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo hnutí ANO s 6 mandáty, minulý vítěz voleb. Třetí Sen pro Litoměřice bude mít 3 zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na serveru volby.cz. Městská doprava Teplice vyhodnocuje roční provoz autobusové linky 109, obsluhuje mimo jiné zastávku blízko železniční stanice a domů pro seniory v prosetickém sídlišti. Je tak přímým spojem do škol v Šanově. Spolu se spojem číslo 110 patří mezi dvě linky v Teplicích, kde nejezdí trolejbusy, ale menší autobusy. Více říká ředitel dopravní společnosti v Teplicích František Stožický.
3: To 109 je taková doplňková linka, kde jsme potřebovali obsloužit části města, kam ještě teda jakoby nic nejezdilo, a momentálně vyhodnocujeme trasování ty linky a cílem je vytvořit takový turnus, kde se ty krátké autobusy budou střídat na těchto dvou linkách.
2: Vedení Liberce nechá přesunout památkově chráněnou meteorologickou budku z konce 19. století. Dosud stála u obrubníku blízko autobusové zastávky na náměstí doktora Edvarda Beneše. Několikrát tam do ní ale narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město proto Sokl přemístí blíže k budově historické radnice. Kovovou věžičku s přístroji teď opravuje restaurátor Václav Nikendej.
4: Došlo k odlomení části toho pásku zdobného a je nutná teď provést rekonstrukce. Naštěstí při tom ohledání jsem zjistil, že všechno ostatní je v pořádku, takže tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Do centra Liberce se má meteobudka vrátit na počátku listopadu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0 a vybojovali první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0, posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Ostravský Baník 1-0.
1: Počasí.
2: Přes den oblačno až polojasno, čekejte ale i přehánky. Teploty do 14 stupňů, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 129 cm, průtok 83 metry krychlové za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jízdní podmínky na mnoha místech už od noci stále ovlivňují mlhy. Pozor na průtahu obcí Sobě, druhy blízko Teplic ve směru na Krupku. Počítejte tam s kyvadlovým provozem kvůli opravám kanalizace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: se skrývá na dně vodních toků nebo nádrží, lze zjistit za pomoci sonaru z paluby měřící lodi. Jak se to dělá a k čemu je to dobré, nám prozradil geoinformatik Jan Pacina.
1: Čím se trápil Homérův Odysseus a jak se to podařilo vystihnout ve filmu režiséru Nolanovi? Také o tom bude poslední část rozhovoru s klasickou filoložkou Silvou Fischerovou.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce října, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další příběh se šestkou na konci letopočtu.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Řeky po celé Evropě letos v létě vinou extrémního vedra a sucha zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus šlo na západě Evropy o vůbec nejteplejší léto v celé historii měření. Nízké hladiny řek narušily chod mnoha odvětví, včetně nákladní dopravy. Vznikly problémy se zavlažováním, chlazením jaderných reaktorů, výrobou elektřiny ve vodních elektrárnách nebo dostupností pitné vody.
0: Klima se v Evropě podepisuje i na ledovcích. Ten pod nejvyšší slovinskou horou Triglav se za poslední desetiletí zmenšil na pár posledních kusů ledu. V roce 1946 přitom pokrýval zhruba 14 hektarů. V minulosti byl oblíbeným místem letního lyžování Slovinců. Dnes už se podle vědců jako ledovec prakticky nechová, protože nenabírá novou masu. Poslední zbytky ledu během příštích dnů zmizí a Triglavský ledovec může už letos definitivně zaniknout.
1: V peruánských Andách více než 4800 metrů nad mořem objevili přírodovědci nový druh ještěrky, kterou pojmenovali Liolemus archipensis. Měří 6 až 8 cm, živí se rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. Samice mají na hřbetě čtvercové skvrnky, zatímco samci šikmě uspořádané skvrnky a bílé šupiny, což jim umožňuje opticky splynout se skalnatým terénem. V Peru žije aktuálně 296 druhů ještěrek.
0: V prostorách Lapidária Muzea východních Čech v Hradci Králové můžete nově navštívit výstavu Není kámen jako kámen. Jejím tématem jsou kamenné artefakty pohledem archeologie. Návštěvníci se dozvědí, jak poznat obyčejný kámen od artefaktu a k čemu jaký nástroj v době kamenné i později sloužil. Každý měsíc bude vystaven jeden předmět, který má zajímavý příběh, je něčím zvláštní, či se jedná o ojedinělý nález. Výstava potrvá do 25. dubna.
1: Při svém 14. startu se kosmická loď Starship americké společnosti SpaceX poprvé dostala na oběžnou dráhu kolem Země, a to i přes problémy s jedním motorem. Na orbitě podle plánu vypustila 26 družic. Po necelých 3 hodinách se vrátila na Zemi a dopadla do oceánu. Původně měla na oběžné dráze strávit zhruba 10 hodin, ale řídící středisko se rozhodlo misi zkrátit. K úspěšnému letu společnosti poblahopřál i ředitel NASA Jared Isaacman.
0: Pro SpaceX je to důležité. Společnost totiž usiluje o certifikace lodě Starship pro lety na oběžnou dráhu, což je jeden z kroků, které je nutné podniknout před možnými lety na Měsíc či Mars, na kterých NASA pochopitelně velmi záleží.
1: To je však stále hudba budoucnosti. Pojďme se raději věnovat aktuálním věcem pozemským, nebo přesněji podvodním. Planetárium.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Vypuštěné nebo vyschlé vodní nádrže a toky letos odhalily mnohé, co se pod hladinou dlouhá léta skrývalo. Z vody vykoukly nejen pověstné hladové kameny, ale také trupy potopených lodí, pozůstatky cest, základy domů, staré hřbitovy.
3: Jiných míst se letošní sucho třeba tolik nedotklo a přesto nás zajímá, co se pod hladinou těch šťastnějších řek nebo přehradních nádrží skrývá. Nejsou to jen zatopené vesnice, ale třeba i vrstvy sedimentů, usazenin, kterými se nádrže a toky zanášejí.
2: Sedimenty mohou dynamicky měnit svou polohu a místy v nich mohou vznikat koncentrace těžkých kovů, zbytků léčiv a dalších látek, o jejichž přítomnosti je dobré vědět.
3: Podrobné takzvané batymetrické mapování dna vodních nádrží a toků je možné i z vodní hladiny. Stačí na to měřící loď vybavená příslušným zařízením.
2: Třeba taková, jakou se docela nedávno díky projektu RUR, Region Univerzitě, Univerzita Regionu, pořídila Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
3: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: Jak měřící loď vypadá, jakými přístroji je vybavena a k čemu ji odborníci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity využijí, nám řekl geoinformatik Jan Pacina.
1: Je to plavidlo, které má zhruba 5 metrů na délku a je vybavené špičkovým podvodním sonarem, díky kterému jsme schopni modelovat s vysokou přesností a podrobností dna vodních nádrží a vodních toků.
2: Vy ale s tou měřící činností nezačínáte až teď. Už jste ji nějakou dobu dělali, od kdy vlastně a jak jste měřili dřív?
1: Tak my se mapování podvodní hladinou věnujeme od roku 2014. Tenkrát si takový jednoduchý sonar pořídil můj kolega a kamarád ze Slovenské akademie věd a tenkrát jsme poprvé vyrazili na vodní nádrž Nechranice, kde jsme provedli naše teda historicky první batmetrické mapování. Ten sonar, který jsme využívali, byl z dnešního pohledu jednoduchý, byl to takový pokročilejší rybářský sonar, ale zjistili jsme, jakým způsobem jsme s něj schopni vyextrahovat souřadnice XY a hloubka a tvořit z toho potom hloubkové a batmetrické mapy.
2: Asi to nebylo jednoduché ta data spojit, určitě dlouho trvalo to naměřit a vůbec jakoby to dát dohromady.
1: Tak ono to měření obecně trvá velmi dlouho, protože při tom batmetrickém mapování je určitá doporučená rychlost, kdy ten sonar ještě je schopný zaznamenávat ty odrazy, protože ten sonar vlastně funguje na principu netopíra. On vysílá akustický signál a zase ho přijímá. Pokud se ta loď pohybuje příliš rychle, tak se ztrácí ty odrazy a nefunguje ta technologie úplně ideálně. S tím starým sonarem jsme jezdili maximálně 4 až 5 km v hodině. To v případě té vodní nádrže Nechranice znamenalo hodina cesty jenom se dostat od přístaviště k ústí té vodní nádrže a pak každý transekt přes tu přehradu trval víc

0: Takže jsme vlastně dělali jeden bod pod lodí zhruba každou jednu vteřinu. Ten nový sonar, co máme, tak už je takzvaně multibeam a to skenování je realizováno pomocí kužele. Takže jsme při tom maximálním dosahu a rozsahu toho skeneru schopni mapovat 100 metrů na každou stranu od té lodi v ideálních podmínkách.
1: A co se hloubky týče, jak hluboko ten paprsek dosáhne?
0: Ten dosah je daný technologicky výkonem toho sonaru. Ten sonar, který využíváme, podle datových listů dosáhne nebo dostřelí do hloubky 55 metrů v ideálních podmínkách, pokud je čistá voda, což se nám podařilo například na jezeře Most, tak jsme schopni jít až k 70 metrům, nicméně ta data už začínají být zašuměná a jsou v nich už mezery, ale i do takové hloubky jsme schopni nahlédnout.
2: Jakou podobu mají data, která jsou produktem popsaných batymetrických měření z měřící lodi?
3: Jednoduše řečeno, jedná se o 3D model dna, vysvětluje Jan Pacina.
0: Je to z našeho odborně terminologického pohledu výškový raster nebo výškový grid. Dá se to přirovnat pohledu na terén, který je nasvícený sluníčkem. Takže vidíme tvary, stíny toho terénu, tak je to vizualizované v tom softwaru. Ale my s tím následně potom pracujeme v prostředí GIS a zde potřebujeme ta data mít v datové struktuře, se kterou se dá ještě dále jakoby pracovat. Převádíme to na takzvané mračno bodů. Takže z toho měření pak dostáváme spoustu bodů. Jezero Most jsme mapovali celkem na 3x a tam máme dno pokryté zhruba 13 miliony 500 tisíci body.
1: Dá se nějak vyjádřit, jak moc podrobný ten obraz toho dna je?
0: My jsme takto schopni udělat ten digitální model s prostorovým rozlišením zhruba 0,5 metru.

0: se podrobný obraz dna, jaký díky své nové měřící lodi pořizují odborníci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity, může hodit?
1: Podle geoinformatika Jana Paciny je využití získaných dat velmi různorodé.
2: My se dlouhodobě věnujeme sledování, usazování sedimentů ve vodních nádržích. Před několika lety jsme na to měli i výzkumný grant grantové agentury ČR, kde jsme sledovali sedimenty na základě tvarů dna. Fluviální geomorfologové následně identifikovali vhodná místa pro odběr sedimentárních jader. To je takový jádrový vrták, kde jsme vyvrtali několik metrů sedimentu a chemici následně dělali rozbory a analýzy polutantů nebo těch znečišťujících látek, které jsou v těch sedimentech obsaženy. Jsou to těžké kovy, nějaká rezidua léčiv nebo psychofarmak, což je celkem zajímavé. Dále jsme schopni sledovat dynamiku toho sedimentu, protože i pod vodní hladinou dochází k nějakým transferovým procesům a tím, že máme za sebou časovou řadu, my některé vodní nádrže sonarujeme pravidelně, například Nechranice, tam máme těch časových řad mnoho, nebo na vodní nádrže Skalka u Chebu jsme takhle intenzivně pracovali, tak jsme schopni identifikovat, jak se to dno mění v čase. Velmi zajímavá a uživatelsky atraktivní je například dokumentace zatopených obcí nebo obecně zatopeného kulturního dědictví, kdy u mnoho vodních nádrží při jejich výstavbě došlo k zaplavení původního osídlení a my jsme schopni identifikovat relikty, které na dnech vodních nádrží jsou. Jsme schopni to srovnat s archivními leteckými snímky, se starými mapami. Jsme schopni říct, kde, který tvar, která halda byla škola dříve, co bylo náměstí. Je to velmi zajímavé.
3: Už jste byli s vaší měřící lodí novou někde měřit?
2: Naše první měření bylo věnováno jezeru Most, protože jezero Most je jedna z našich zájmových lokalit právě v projektu RUR, kde my vytváříme globální nebo celokrajovou databázi změn krajiny. Ten výsledný produkt bude obsahovat, respektive už obsahuje a stále je doplňován, časové řezy reliefu a jejich změn, které mají dokumentovat postup transformace a změnu krajiny. Součástí toho budou i batymetrická data. Tam jsme začínali. Dále jsme byli na vodní nádrži Nechranice, jelikož nad ní probíhal dlouhodobý průzkum. V rámci bakalářské práce jsme dokumentovali dno Žeronseckého jezera, kde je možné identifikovat potopené zbytky mostu barikádníků. Jsou tam potopené velké betonové lodě a

0: Dále jsme byli na vodní nádrži Orlík, kde jsme dokumentovali zatopené kulturní dědictví, abychom si připravili metodiku na vodní nádrže v Ústeckém kraji, jelikož získání povolení na vodní nádrže s pitnou vodou je časově náročné a chtěli jsme být připraveni, abychom v tom relativně omezeném čase, který máme na tuto dokumentaci, měli odladěné metodické postupy právě pro dokumentaci zatopených domů a obecně kulturní dědictví právě v prostředí vodních nádrží.
1: Vraťme se ale ještě k sedimentům, které se usazují na dně vodních nádrží i řek a často ledacos nepěkného či nežádaného obsahují.
2: Může pravidelné sledování a vytváření modelů dna pomoci odhalit i potenciální zdroje budoucího znečištění v případě, že dojde k nějakým zásadnějším transformacím nebo přesunům těchto sedimentů?
0: Tohle není úplně jakoby nereálné, protože ty kontaminanty jsou uložené vlastně ve všech těch sedimentech a mělo by se s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. I pokud se jedná o nějaké obecní rybníky nebo tak, protože tam se splachuje všechno možné z okolní krajiny taktéž. Když pak dochází k tomu bagrování, tak dochází k takzvanému flushout efektu, takže všechno nebo většina toho, co je v těch sedimentech uložena, tak se transportuje dál po proudu, ale toto je spíš otázka na chemiky a fluviální geomorfologii. Není to úplně můj hlavní obor, kterému se věnuje.
3: Využijete měřící loď zřejmě taky ve výuce, nejenom při nějaké výzkumné činnosti?
0: Samozřejmě, jak jsem již avizoval, využíváme ji pro sběr dat do závěrečných prací. Je to pro studenty velmi atraktivní, jednak protože se dostáváme k novým datům a studenti jsou následně schopni v rámci práce na závěrečné práci, jak bakalářské nebo diplomové, s ohledem na svůj vlastní výzkum do toho přinést mnoho dalších informací a datových podkladů.
3: Kam se chystáte v nejbližší době s tou lodí?
0: V nejbližší době se chystáme, jelikož už jakoby roční doba pokročila, očekáváme, že se brzy ochladí a ty sonorovací mise jsou celkem časově náročné. My se nalodíme ráno s rozbřeskem a končíme se západem slunce, aby jsme ten čas řádně využili. A v chladných dnech je to náročnější, jelikož na té vodě je prostě zima. Takže nás teďka v říjnu čeká ještě několik kampaní. Rádi bychom zpátky znovu na Žernovské jezero doměřit místa, která při tom předchozím sonorování nejsou úplně řádně pokrytá daty. Potřebujeme si tam ověřit různé ještě nastavení toho sonaru, jelikož to zařízení je celkem složité a sofistikované, tak si tam budeme, laicky řečeno, hrát s parametry a s nastavením toho zařízení. A pokud počasí dovolí, tak bychom se ještě rádi vrátili na další vodní nádrže v regionu, ale máme připravené akce na příští rok, rádi bychom se vrátili na vodní nádrž Přísečnice a rádi bychom na vodní nádrž Fláje. Na Flájích jsme dokumentovali v roce 2015, kdy byla prováděna oprava na hrázi a ta nádrž byla z velké části vypuštěná. Tenkrát jsme tam dokumentovali tu zatopenou obec s využitím dronů a leteckých snímků, což bylo velmi zajímavé. Nicméně bychom se rádi podívali na podrobná data dna z oblasti, která tenkrát nebyla odhalená. My jsme dostali batymetrická data od povodí Ohře, která jim vytvářeli lidé z povodí Vltavy s jejich batymetrickou lodí, tuším, že se jmenuje Joska. Nicméně ten náš sonar je mnohem podrobnější než ten jejich, takže bychom rádi to batymetrické mapování zopakovali a budeme tedy doufat, že na jaře se přes zimu doplní hladiny vodních nádrží a budeme schopni sonarovat až ke břehu.
1: Pokud tedy letos nebo příští rok uvidíte někde v Ústeckém kraji zvláštní malou loď, která pomalu sem a tam po celý den křižuje vodní hladinu, budete už vědět, oč se jedná.
2: Je to měřící loď Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejíž činnost a získávaná data nám představil geoinformatik Jan Pacina. A také už víte, k čemu se ta data hodí.

0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
1: 10. letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
0: Říjnové výročí se šestkou na konci letopočtu je medicínské. Budeme si povídat o zrodu moderní anestézie neboli narkózy. Zmírnit bolest se lidé pokoušeli od pradávna. Už starověcí lékaři za tímto účelem používali znecitlivující nebo narkotizační přípravky z makovic, později také z mandragory, blínu, rulíku, břečťanu a dalších rostlin. Tyto látky se buď pily, anebo inhalovali z hub do nich namočených. Pro uspání operovaných pacientů se používalo také stlačování krčních cév, anebo alkohol. Na konci 18. století byly izolovány látky, které tvoří základy moderní anestezie, jako je rajský plyn, morfin a další, a byl rozpoznáván jejich analgetický účinek. Postupně začaly být zkoušeny při různých, především zubařských zákrocích. Rajský plyn se ovšem taky používal jako droga na večírcích smetánky a vyvolával různé halucinace, a tak ho lékaři zatím brali s rezervou. Zároveň existovali lékaři, kteří se pokoušeli své pacienty uspávat třeba pomocí hypnózy. Velkou popularitu si v 18. století získal švýcarský léčitel Franz Anton Mesmer, který používal takzvaný zvířecí magnetismus. Přikládal prostě na nemocné ruce údajně magnetické. Ve 40. letech 19. století si chemici a lékaři všimli, že anestetické účinky má také éter. Jako prvního na celkovou anestezii použil už v roce 1842 americký chirurg Crawford Williamson Long. Svého pacienta éterem uspal tak, že do éteru namočil ručník, ten přiložil na pacientu v obličej a pak mu bezbolestně vyřízl nádor na krku. Jenže Long se s tím nikde nepochlubil a tak se o jeho prvenství několik let nic nevědělo. Jak zbavit pacienty bolesti, tehdy řešil také americký zubař William Thomas Green Morton. Nejprve se zajímal o rajský plyn. Ten se ovšem při jedné veřejné demonstraci minul účinkem, nebohý pacient při trhání zubů křičel bolestí a tak se Morton zaměřil na éter. Zkoušel ho nejprve na svém psovi, pak na zlatých rybkách své ženy, na myších, kuřatech a nakonec sám na sobě. Držel si u nosu kapesník s éterem tak dlouho, dokud nestratil vědomí. V září 1846 k němu přišel pacient se zaníceným zubem, který bylo třeba vytrhnout. Zub tak hrozně bolel, že pacient souhlasil, aby na něm Morton vyzkoušel éter. Dopadlo to dobře a tak se Morton obrátil na Massachusettskou hlavní nemocnici v Bostonu, zda by u nich mohl uspořádat veřejnou demonstraci anestezie éterem. Konala se 16. října 1846. Pacient byl mladý muž s nádorem na dolní čelisti. Morton pro jeho narkotizaci použil vlastní vynález – éterovou kouli. Šlo o skleněnou nádobu se dvěma trubicemi, ve které byla vložená houba nasáklá éterem. Jednou trubicí pacient vdechoval výpary éteru, druhou do koule proudil vzduch. Operační zákrok tehdy proběhl úspěšně, trval jen pár minut. Po jeho skončení hlavní nemocniční chirurg, do té doby k těmto formám narkózy skeptický, pronesl větu, která vstoupila do dějin medicíny. Gentlemen, this is no humbug. Pánové, toto není žádný podvod. I když se Morton zpočátku snažil utajit, jakým plynem pacienta uspal, metoda se přece jen začala, i navzdory četným pochybovačům, šířit světem. Už v lednu 1847 byla poprvé použita u porodu, a to ve Skotsku. Porodník si ovšem vysloužil pronásledování od místních kalvinistů, kteří tvrdili, že bolest u porodu je boží vůle a porodník je tím pádem kacíř. V českých zemích éterem poprvé narkotizoval pacientku už v únoru 1847 Augustin Oettinger, chirurg nemocnice u svaté Anny v Brně. V Praze si éterovou anestezii vyzkoušeli až o 3 dny později v nemocnici u Milosrdných bratří.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu budeme hrát o víceméně obrazovou publikaci Michala Žurovce a kolektivu autorů nazvanou Hmyzí tváře.
1: Chceme-li někoho poznat zblízka, díváme se mu do tváře. Biolog Michal Žurovec s kolegy se právě tímto způsobem snaží představit 80 zástupců hmyzí říše. Nedá se říci, že by šlo o zvlášť sympatické portréty s oduševnělými výrazy. Při listování knihou, nazvanou stručně Hmyzí tváře, před vámi defiluje přehlídka kusadel, tykadel, složených očí a chloupků, skoro jako galerie vetřelců a mimozemských příšer, ovšem z našeho světa. Právě proto bychom na ně neměli nahlížet s hnusem a odporem. Představte si raději, co by si nějaký mimozemšťan mohl myslet o nás samotných, co by se mu třeba mohlo hnusit na nás. A pak se s chutí odejte prohlížení a četbě knihy, vydané nedávno nakladatelstvím Akademia. Je velkého a nezvykle podlouhlého formátu, díky němuž má každý snímek svou samostatnou stránku a ani kousek se ho nestrácí ve vazbě, což u běžné knižní produkce rozhodně není pravidlem. Než se ale dostanete k samotné obrazové galerii, věnujte pozornost úvodu, z něhož se dozvíte něco málo o evoluci hmyzu a novinkách, které do příbuzenských vztahů jednotlivých skupin vnesly molekulární výzkumy. Následuje krátké povídání o hmyzí hlavě a orgánech či ústrojích, které se tam nacházejí. Především oči a ústa nebývají k přehlédnutí, tedy alespoň u těch druhů, které je mají. Jistě vás také bude zajímat, jak snímky pořízené elektronovým mikroskopem vznikly. Pořídit portrét mušky či brouka je totiž docela složité a dá to spoustu práce. Jak už bylo řečeno, samotná galerie hmyzích tváří obsahuje 80 portrétů. Najdete v ní běžné druhy, které se hojně vyskytují v naší přírodě i domácnostech, třeba jako škůdci, ale také jedince druhů vzácných, často exotických. Je to zároveň galerie 400 milionů let hmyzí evoluce. Snímky jsou řazeny od evolučně nejstarších hmyzích skupin po ty, které vznikly až v pozdější době. Ke každému portrétu patří tabulka s informacemi o stáří, rozšíření výskytu a způsobu života skupiny, kterou spodobněný exemplář reprezentuje. V krátkém textu se pak dočtete další zajímavosti o vlastnostech, adaptacích nebo životní strategii druhu. Vzhledem k tomu, že na snímku je pokaždé jen hmyzí hlava, je k popisu vždy připojena perokresba celého jedince s měřítkem. V některých případech vidíte nejprve tvář larvy a pak i dospělce. Nutno říci, že příbuznost v tomto případě rozhodně nebývá zjevná. Textu není mnoho, je psán velmi přístupnou formou a obsahuje informace, které zaujmou i širokou veřejnost. Dozvíte se, jak některé druhy rozeznáte, a třeba vás překvapí, že ještě před 400 lety v Čechách nežily šváby, že se obří oči vážek uprostřed čela často stýkají, že lesní med je z tekutiny vylučované mšicemi, jak hlasité umí být cikády, jak stopovat sršně mandarínské, nebo že Ondřej Sekora popsal lovecké praktiky larvy mravkolova opravdu přesně. Celá kniha je dvojjazyčná, má souběžný český a anglický text, takže může posloužit i jako pěkný dárek pro vaše zahraniční přátele. Nejdřív si ale zjistěte, jak moc vřelý vztah mají k hmyzu.

0: O knihu plnou portrétních snímků hmyzu s námi můžete soutěžit.
1: Ptát se vás budeme na mandelinku bramborovou, která je stejně jako samotné brambory původem z amerického kontinentu. Ze které doby pocházejí první zprávy o jejím výskytu v Evropě a kdy se ve velkém objevila u nás?
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 25. října. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu se vydáme na závěrečnou čtvrtou etapu naší antické odysei. Planetarium.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Ještě jednou a naposledy se dnes vracíme k Homérově Odyseji a také k filmovému zpracování tohoto slavného antického eposu v režii Christophera Nolana. Ten Odysea zobrazuje jako válečného veterána, který se znaven boji konečně vrací domů.
3: Povíme si, co hlavního hrdinu tohoto velkofilmu trápí či netrápí a jestli důvody jeho trápení odpovídají Homérovu originálu. Vnímali skutečně lidé na konci doby bronzové, kdy se děj eposu odehrává, že přichází nějaký velký dějinný zvrat?
2: A pokud si budete chtít Odyseju přečíst, kterému vydání dát přednost? O tom všem bude řeč v příštích minutách. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
3: a Frederik Velinský.
2: Odysea v Nolanově filmu trápí výčitky svědomí kvůli jeho druhům, kteří zahynuli při návratu z trojské války. Na druhou stranu však nemá problém vyvraždit všechny potenciální ženichy, kteří se mu na Itace usadili v domě a usilují o přízeň jeho manželky Penelope.
3: Trápí nějaké výčitky i Homérova Odysea? Na to jsem si i tentokrát ptal klasické filoložky Sylvy Fischerové z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
4: Co se týče těch druhů, tak skutečně to se tam vrací často, když postupně oni přichází, on i ti lodníci, takže je želí jich v srdci těch ztracených druhů, čeho podle mého soudu úplně neželí, a to je v tom filmu vlastně důležitý, tak to jsou ti nebozí Trojané, které tam vidíme, jak jsou jakoby masakrováni během té noci dobytí Troje, čehož se Odysseus v tom filmu v podstatě neúčastní. A teď se tváří s prominutím, jakoby nikdy neviděl žádnou bitvu a řežbu, což v 10. roce války působí opravdu dosti podivně. Přičemž v Odysseji čteme, jak ten pěvec Demodoko zpívá, že Odysseus s Menelaem, když vyskočili z toho koně, tak se tam jali pobíjet Trojany. To tam prostě čteme černý na bílý. Tečka. Ale stan těch druhů je to skutečně jiný. To si myslím, že je moment, který opravdu tam je přítomen. S těmi ženichy, no je to těžký a tam je ta zápletka ještě komplikovanější v té básni, protože Odysseus odplul k Troji s 12 loďmi, kde byli šlechtici z Ithaky a z okolních ostrovů. Vrací se sám. Všichni ostatní zahynuli, buď u Troje, nebo spíš cestou. A ti další šlechtici byli vlastně v tom Ithackém paláci, takže ti byli taky pobiti. Oni teda mimochodem usilovali o život Telemachovi, takže naprosto překročili veškerá pravidla pohostinství a už jenom z tohoto důvodu podle toho nastavení Odysseus měl právo, když se podíváme na to nastavení toho hostinného přátelství a jak se má chovat host a jak se nemá a jak se má chovat hostitel vůči hostu a tak dále. Tak tady byla porušena pravidla, která porušil už Paris, když unesl Helenu z Menelaova paláce, když jsme u toho. Takže to prostě musí skončit nějakým trestem. Jo? To je tam taková zápletka pořád a je i v celý Odyseji. Kyklop taky žádný takovýhle pravidla nectí. Kyklopové v Odyseji nectí tyhle pravidla, řeknou, my jsme mocnější než ti bohové. Ale abych to dokončila s tou Ithakou a s těmi šlechtici, protože v posledním 24. zpěvu Odysseji, který je zřejmě připojen později, soudí badatele, tak na Ithace vzplane regulérní občanská válka, protože příbuzní těch zavražděných ženichů se chtějí mstít. A když máte krevní mstu, tak ten řetězec nemůže skončit sám, ten je nekonečný. Takže musí zasáhnout na Diův pokyn Athéna, která udělá úplně neuvěřitelnou věc. Ona tam všem vymaže vzpomínky, aby si to nepamatovali. To je úplně burleskní toto. Tam je použito slovo eklésis v řečtině. Já jsem se na to schválně dívala. To je hapax legomenon. Jednou se to tam pak cituje, jako že to má Homer, jo? Ale nikde jinde v celém korpusu řecké literatury. To není. Je to nějaký zakrytí. Jo? Eklésis. Takže ona jim to jako zakryje. A oni si to jako nepamatujou, takže můžou tam společně žít dál. A o tohle nás Christopher Nolan ochudil, ještě s tím, že tedy Odysseus odplouvá z Penelope, zatímco na Ithace zůstává Telemachos, aby vládl. Jo, a oni mají, jít jsme opět ve scénáři válečného veterána, takže jdeme nějak usmířit ty padlé druhy, že jo. Proto odplouváme. Já, Odysseus a moje manželka Penelopa. Tak podle Teiresiovy věštby v Odyseji má po návratu domů ještě Odysseus někoho usmířit, ale tím někým je bůh Poseidon, musí ho usmířit za to, že mu oslepil tedy syna Polyfem. Takže tam je to trochu jinak, ale řekla bych, že ústředně taky prostě ta místní zápletka, teda co se děje na Ithace a jak bohové zasahují do těch lidských věcí a záležitostí.
2: Trojská válka se dnes považuje za jednu z událostí, které souvisí s velkými společenskými otřesy, k nímž došlo na přelomu doby bronzové a železné ve východním Středomoří a na předním východě.
3: Píše o tom třeba americký historik Eric Klein. A Christopher Nolan vkládá Odysseovi do úst věty takřka doslova převzaté z Kleina, které se týkají takzvaných mořských národů a konce doby bronzové.
2: Jenže mohli tehdejší lidé jakýsi konec nebo přerod opravdu cítit a chápat?
4: Jistě si každý divák povšiml, že ty postavy používají termíny jako mořské národy, konec civilizace a doba bronzová. To jsou samozřejmě moderní kategorie. Mořské národy, s tím se operovalo hojně v 19. století. Egyptologové to používali. Myslím si, že to je naschvál za to z té Kleinovy knihy. Já si prostě myslím, že ty kalky jsou naprosto vědomí i s tím, že je to nečasový, a zároveň bych si myslela, že je to v souvislosti s tím, že vlastně Nolan i v Oppenheimerovi a podobně, to je taková jeho trošku idea fix, nějaký konec jedné éry, konec jedné epochy, takže bych to viděla tady v rámci tohoto nastavení. Je to samozřejmě ahistorický. A každopádně i v té Kleinově knížce, která má výrazně popularizační charakter, pan Klein tam říká, že vlastně nebyla jakoby jedna příčina toho kolapsu, což se dřív hledalo, jestli tohle nebo tamhle, nějaký zemětřesení, výbuch sopky. Pak teda jakože se pohnuli nějaký ty národy. Ty národy se zřejmě pohnuli, protože už to bylo nějak jako v pohybu rozkotaný. Jak jsem řekla, já bych to viděla v podstatě jako ahistorickou věc motivovanou určitým nastavením Christophera Nolana.
3: Diváků Nolanova filmu si budou chtít udělat svůj obrázek o Homérově eposu třeba i vlastní četbou, pokud ho tedy už nečetli.
2: Jaké překlady nebo zpracování jsou v češtině k dispozici a které z nich by Silva Fischerová čtenářům doporučila?
4: Máme i časoměrný překlad z 19. století, který bych čtenářům nedoporučila. Z těch moderních, řekněme, překladů máme Vaňorného, několik verzí, Mertlíkovy překlady a Šrámkovy překlady. Šrámek překládal do volného verše, čemuž já rozumím, ale i přestože zvolil volný verš, tak je tam hodně archaizujících, za mě zbytečně termínů, strašně moc se mu ztratí v tom překladu. Ale má tam zase jako nádherný místa, kde je takový jako lapidární, lakonický, kde je to jako úžasný, abych mu jako nekřivděl. Co se týče Mertlíkových překladů, to je věrný, ale za mě mu to nějak úplně nezní. Já nevím, jak to mám jinak vyjádřit. Zatímco Vaňornýmu to zní, ale tady bych upozornila, první překlad vydal před více než 100 lety, v roce 1921. A to je hodně archaizující překlad. Můžete si ho půjčit v knihovně, když se chcete podívat, jak to tehdy na poprvé přeložil. Ale on to pak úplně předělal. vydal úplně předělaný překlad svůj v roce 1940 a pak ještě trošku jiný v roce 1943. A Petr Rezek to pak vydával a já jsem se snažila si v tom udělat trošku pořádek. Zdá se mi, že Petr Rezek vydával ty překlady z roku 1943. Ale kromě toho jsou další překlady Vaňorného, které upravoval nejprve Štybic a pak Štybic s Mertlíkem. A to vycházelo tuším v 60. nebo možná první v 50. teď se nejsem úplně jistá. Tam to vyvolalo velkou nevoli mezi dědici Vaňorného. To jsou ale za mě taky vlastně překlady, které se dají docela dobře číst. Takže asi kromě té první verze Vaňorného překladu, to bych opravdu nedoporučovala, protože je hodně archaizující. A mě hlavně zaujalo, že teda po těch 19 letech on to fakt úplně jako předělal. To mě fascinuje. Takže já bych doporučila Vaňorného překlady a ta novější vydání, které máme ve Vaňorného překladu, tak respektují tady ty novější verze. Takže ty bych doporučila já za sebe, ale někdo může dát přednost tomu Šrámkovu překladu s tím, že není tedy v hexametru, je to volný verš a někomu to může konvenovat víc.
3: Tímto doporučením klasické filoložky Sylvy Fischerové z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se s Odysseem, ať už s tím homérským nebo filmovým, definitivně loučíme.
2: Snad vás naše setkání bavilo a něco nového jste se i dozvěděli. A pokud se skutečně rozhodnete a Odysseu otevřete, třeba právě v překladu od Mara Vaňorného, přejeme vám příjemný čtenářský zážitek.
3: O muži schytralém můzo mi vypravuj, který se mnoho, mnoho byl nabloudil světem, když posvátnou vyvrátil Tróju.
2: A to je z dnešního planetária vše.
3: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
1: Planetárium.
3: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Teplicích se ANO a Volba pro Teplice dohodli v pokračování koaliční spolupráce i po volbách, obešli tak vítěze ODS. V Mostě vyhrálo komunální volby hnutí Promos, koaličního partnera začne hledat v nadcházejícím týdnu. 5 senátorských křesel je obsazených po prvním kole, obhájil i senátor za Děčín. Přes den oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní dopoledne.
3: Volby 2026.
2: Vítězem komunálních voleb v Teplicích je ODS s 10 mandáty, město ale nepovede. Na pokračování koaliční spolupráce se opět dohodlo druhé ANO, které získalo 9 míst, a třetí Volba pro Teplice, ta má 7 zastupitelů. Jedno místo v 27 členném zastupitelstvu obsadí SPD. Dosavadní primátor Jiří Štábl z hnutí ANO případné vyjednávání s vítěznou ODS odmítl.
4: Ne, nepřipadá to v úvahu, kolegům z ODS gratulujeme k dobrému výsledku a budeme pokračovat v současné koalici. My teď v následujících dnech budeme jednat s Volbou o jednotlivých detailech té další spolupráce.
2: ODS chtěla podle svého lídra Hinka Hanzy jednat o možné koalici s uskupením Volba pro Teplice. V Mostě vyhrálo hnutí Promost. V 45 členném zastupitelstvu obsadí 22 křesel. 11 mandátů získalo uskupení Vize Promost, následované hnutím ANO s 8 zastupiteli. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci uskupení Piráti, Zelení a Starostové a uskupení SPD a motoristů sobě. Obě získala po 2 mandátech. Koaličního partnera začne hnutí Promost hledat v nadcházejícím týdnu, říká lídr a dosavadní primátor Marek Hrvol.
5: My jsme teď komili 4 roky koalici s hnutím ANO, takže přirozeně určitě se budeme bavit s nima, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím, že někdy v horizontu týdne až 2 týdnů se domluvíme na nějaké platformě koaliční.
2: K volbám v Mostě přišlo téměř 30% voličů. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíce kandidátů hnutí ANO, celkem 13, většinou ale z druhého místa, a tak jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí Starostové a nezávislí. Nejtěsnější výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Volt, z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement, na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý z ODS. V horní komoře zůstává za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z našeho Česka a na Děčínsku opět uspěl Zbyněk Linhardt z hnutí Starostové a nezávislí. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze Starostů. Více než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich volený na Vyškovsku.
3: Sport.
2: Házenkářky Mostu vybojovali postup do druhého kola kvalifikace o Evropskou ligu. Ve Skopje sice úvodní duel prohráli o 4 góly, v odvětě na své palubovce zvítězili 27-17. Mosteckého trenéra Matěje Šustáčka potěšilo, že se na rozdíl od úvodního zápasu jeho tým soupeři nepřizpůsobil.
6: Oni hodně chcou narušovat to tempo a to nám udělali v tom Skopje a my jsme si jim podřídili. Tady my jsme si ho, to byl jeden ze základních cílů, držet si prostě, ať oni se podřídí na šíře, ať my prostě si jeden furt to, co chceme, to, co máme natrénované.
3: Počasí.
2: Dnes oblačno až polojasno, čekejte i přehánky, k večeru bude ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty do 14 stupňů, na horách mezi 5 až 8 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/27 na Teplicku se srazila dvě osobní auta mezi Křižanovem a Hájem u Duchcova. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku,

0: ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
0: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
0: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
0: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
0: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
0: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
0: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
0: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne, pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
0: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
0: To jak málo stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
0: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
0: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
0: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se tím? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnit tvaroh, navrch
1: povzdu. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku na stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
2: Zprávy v 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hnutí ANO uznalo už v noci volební porážku v Ústí nad Labem. Obyvatelé Cítolib na Lounsku odmítli stavbu větrných elektráren v obci. Lounský hlavní hřbitov má nové kolumbárium. Přes den oblačno až polojasno, občas přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne.
3: Volby 2026.
2: V Ústí nad Labem komunální volby vyhrálo uskupení Jedno Ústí. Je to spojení Pro Ústí, TOP 09, UFO, Starostů a Našeho Česka. Už při nočním sčítání hlasů, kdy bylo zřejmé, že Jedno Ústí získává přes polovinu hlasů voličů a poráží dosud vládnoucí hnutí ANO, uznal porážku jeho lídr Tomáš Hrubý.
4: Já už jsem lídrovi poblahopřál k jasný výhře a prostě prohry patří k životu a já jsem z prostředí, kde jsou jak výhry, tak prohry, tak bohužel nerad prohrávám. Ale musím prostě jednoznačně uznat sílu soupeře a jednoznačný výsledek.
2: Prohru si Hrubý vysvětluje dlouhodobě špatnou náladou obyvatel města a dobrým marketingem vítězného uskupení. Jedno Ústí nakonec v 37 členem zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora a získalo 6 mandátů. 4 zastupitele bude mít hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, 3 Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci. Další 2 křesla v zastupitelstvu získala koalice SPD a Motoristů Sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Občané Cítolib na Lounsku v referendu odmítli stavbu a provozování větrných elektráren v katastrálním území obce. Jak vyplývá z výsledků zveřejněných na úřední desce obce, hlas odevzdalo přes 59% oprávněných voličů. Proti záměru se vyslovilo přes 71% z nich. Výsledek referenda je pro obec závazný. Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města ho to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich ale bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný. Na hlavním hřbitově v Lounech je nové kolumbárium. Stojí na místě bývalé márnice a tvoří ho 13 modulů s 234 schránkami. Součástí pietního místa jsou také kruhové lavičky. Doprostřed nich plánuje město počátkem listopadu zasadit strom. Práce začaly koncem července a trvaly přibližně 2 měsíce.
5: Kolumbárium vyšlo město podle jeho mluvčí Pavly Kutlu na více než 3 miliony korun. O možnosti pronájmu jednotlivých schránek bude vedení města informovat později. Nové pietní místo vzniklo v reakci na rostoucí zájem o ukládání zpopelněných ostatků. Na hlavním hřbitově v Lounech přitom podobné místo dosud chybělo. Z Loun, Jakub Kalaf, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Přes den oblačno až polojasno, čekejte i přehánky, k večeru bude ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty do 14 stupňů, na horách do 8 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/27 policie řeší stále na Teplicku srážku 2 osobních aut mezi Křižanovem a Hájem u Duchcova. Na průtahu Sobě druhy u Teplic na Krupku počítejte s kyvadlovým provozem, je to kvůli opravám kanalizace. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové.
6: Retro s Milanem Drobným.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, dámy a pánové, drazí fandové, dnešní téma je tak trochu slavnostní i vzpomínkové. Vzpomínkové na doby s báječným textařem Zdeňkem Borovcem a oslavné, když 14.10. má můj synek Honza narozeniny. A víte, kolikáté? 50. No, tak to už je na rodinnou oslavu.

To byly rodinné svátky, text napsal Zdeněk Borovec a rovněž on byl u toho, kdy se můj syn narodil. A hned jsme mu spolu věnovali tuto píseň Můj syn je drobný.

To by na úvod stačilo, protože Zdeněk Borovec psal nádherné texty snad všem zpěvákům. K některým jsem napsal hudbu, ale k této písni, co zpívá Eva Pilarová, ne. Ale Honze jí měl rád a tak mu broukne něco o Mexiku.

Jsme v předpoledním vysílání na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro, kde pouštíme písně s různými zpěváky, pro které něco napsal Zdeněk Borovec, a já mám menší oslavu, protože můj syn má 50. A líbí se mu také fory, tak jeden dám, jako ušitý pro Pepu Laufra. Chce nabalit holku a furt to nějak nejde. Už se předvedl se svalama, načal druhý doutník a pořád nic. Ona vypadá, že by chtěla nějakýho bohatýho prince. A kamarád mu radí. Hele, a řekl si, že máš velmi bohatýho tátu, že až umře, všechno zdědíš? Po čase opět sejdou a kámoš zvědavej. Řekl si to o tvým tátovi? No jo, řekl, no. A jak to dopadlo? No, je z ní teď moje máma.

Kam zmizel tvůj dětský úsměv? To byl opět Borovcův text. A samozřejmě, že i ten příští, co zaspívá Helenka Vondráčková, tu má můj synek taky rád.

Když jsem slyšel poprvé tu následující píseň v originále s Willie Nelsonem a Julio Iglesiasem, zalíbila se mi natolik, že jsem ji chtěl natočit, ale spojení rocker s nasládným popíkem jsem si neuměl představit. Nakonec jsme se s Zdeňkem Borovcem vymysleli krále lidovky Jošku Černého a s country beatem Jirky Brabce to dopadlo skvěle.

To byl podle mě jeden z nejlepších textů Zdeňka Borovce. Pro všechny, co jsem měl kdy dát. Škoda, že si toho na rozhlasových vlnách pánové disc-jockeye nevšímají. No a na řadu přichází dvojice, pro které byl Zdeněk Borovec, dá se říct, skoro dvorním textařem. Iveta Simonová a Milan Chladil. Santa

Na Slovensku to úspěch zaznamenalo. Asi taky tím, že vždy jsem hlásal, že jsem se narodil v Československu a tudíž jsem československý zpěvák. Ono se někdy něco blbě chápe, zrovna jako při sbližování dvou lidí ve vlaku. Kdy on se chce vloudit do přízně a praví: slečno, vy jste perla. Ona blbo pochopí a vyjekne: nie, nie, já som neperla, to len čižmičky vrzly.

Na začátku jsem prozradil, že jsem něco napsal i pro své kolegy. A se Zdeňkem Borovcem jsme napsali pro Káju Gotta Kam se to ztrácí.

A světový hit Children from Pireo, to je můj osobitý název, je všude u nás i na Slovensku známý jako Děti z Pirea. A zpívají Iveta Simonová a Milan Chladil.

Valdemar Matuška má hodně textů od Ivo Fischera, ale Zdeněk Borovec se nenechal zahambit a věnoval mu nádhernou zpověď od klukovských let až po dospělost. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si mu

Karel Gott ke stáří začal vzpomínat, jaké to bylo, když byl ještě kluk. I dcerky mu to připomínaly s nějakými příběhy ze školy. Když učitelka chce, aby děti vymysleli větu se slovem pakliže. Šarlotka odpoví, květiny se musí hodně zalévat, pakliže je sucho. Výborně. A co Kája, když se hlásí? Jeli jsme vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadnul batoh a pakliže.

Zdeněk Borovec se také nesmazatelně zapsal do Vánoc, kdy spolu s Jaromírem Omáčkou napsali Vánoce, Vánoce přicházejí, jo? To slyšíme každý rok a máme z toho radost. A děti se radují, když slyší, co napsal Zdeněk Borovec pro ně. Zaspívá Miluška Voborníková a hlásí, že ztratila bačkorku.

Já se pro dnes rozloučím s písní, ale ne s pořadem. S textem, ve kterém Zdeněk Borovec nádherně vystihl atmosféru, kdy lidé za bolševika střádali na dovolenou a modlili se, aby dostali výjezdní doložku. To dnešním rozmazlencům se o tom ani nezdá.

před touto písní, kterou zaspívá Evička Olmerová a jmenuje se O boží den, se loučím s vámi, milí posluchači. Na dálku k polárnímu kruhu přeji Sinátorovi zdraví a pohodu, aby si narozky užil. A s vámi ostatními se těším opět za týden. Naslyšenou a ahoj.

0: se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Chomutově budou povolební vyjednávání komplikovaná, shodují se na tom lídři tří nejúspěšnějších uskupení. Ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji zájem o volby nebyl, na řadě míst přišli jen jednotlivci. Ústí nad Labem získá dotace na snížení energetické náročnosti mateřských škol Skřivánek a Vinařská. Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné nedělní poledne, zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
2: Povolební vyjednávání v Chomutově budou dlouhá a komplikovaná. Shodují se na tom lídři vítězného hnutí ANO i druhého v pořadí uskupení Jsme pro Chomutov. Hnutí Nový Sever dosavadního primátora Milana Merce skončilo třetí. Merc přesto považuje výsledek voleb za úspěch.
3: Samozřejmě, když se podívám na to rozložení, tak nebude vůbec jednoduchý sestavit koalici. My jsme posílili ty čísla a ty počty. Nám říkají, že ty jednání budou asi velice komplikovaný. Jako Nový Sever teprve dneska se sejdeme, abychom si domluvili, jak budeme postupovat.
2: Volební účast v Chomutově byla necelých 29%, což je o 3% méně než v roce 2022. Komunální volby v Ústeckém kraji měly v některých vyloučených lokalitách velmi nízkou účast. V jednom z okrsků v Ústeckých Předlicích přišlo hlasovat jen 12 ze 443 voličů, tedy ani ne 3%. V Litvínovském Janově odvolili v jednom okrsku 10 lidí z 260. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celková volební účast v Ústeckém kraji dosáhla přibližně 40,5%. Je to o něco méně než při komunálních volbách v roce 2022. Ústí nad Labem vylepší mateřské školy Skřivánek a Vinařská. Po modernizaci budou mít menší spotřebu energie. Všechny úpravy budou stát zhruba 39 milionů korun. Z toho město dostane po dokončení prací 8,5 milionů z operačního programu Spravedlivá transformace. Přijetí dotace schválili radní.
4: Únikům tepla ve školce na Skřivánku zabrání zateplení a ve Vinařské navíc i výměna dveří a oken. Podle mluvčího města Marka Lukiniče pak obě školky taky čeká například výměna stávajících světel za LED technologii, fotovoltaické elektrárny a vzduchotechnika. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divá zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích a je taky pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Zvýšená migrace zvěře by ale podle Českomoravské myslivecké jednoty mohla usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek oblačno až polojasno. Hlavně v odpoledních hodinách čekáme četné přehánky a k večeru bude opět srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, maxima na horách dnes do 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda komplikuje provoz v Chudeříně v části Litvínova na silnici 271, silnice 2. třídy a komplikace po dopravní nehodě čekejte taky v Rýnovicích na Jablonecku, ulici Pod Vodárnou. Místem projedete s opatrností. To byly zprávy v pravé poledne. Já vám přeji dál krásnou neděli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě odstartovali nedělní polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Jiřina z Křečan. Hezké odpoledne. Halo,
2: dobrý
1: halo,
2: den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já budeme... Tak povídejte.
2: Chtěla bych nechat zahrát vnučce, která zabí dneska 18 let.
1: Ano.
2: A připojou se i rodiče a ještě sestra, teda teta Mirka.
1: Dobře, budeme hrát od skupiny Kabát z písničku Šaman. Tak paní Jiřinko, díky za zavolání. Přejeme vaší vnučce vše nejlepší, hodně štěstí i zdraví od celého týmu Českého rozhlasu Sever. Hezky si užijte oslavu. Naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Skupina Kabát a jejich šaman. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. O tu další si k nám do studia zavolal pan Honza z Velvar, přál si Pavla Bobka a dálniční hlídku. Písnička je všem posluchačům pro hezký den.
1: Mé jméno je Joe Roberts.

Zavádce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další vybírá pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím a prosím vás, paní Mariku Gombitovou a Miroš Birka, v Slepých uličkách, jestli by to šlo pro manželku, pro vás, pro všechny děvčata pečovateláku u nádraží. Děkuji.
0: Taky děkuji a písnička je připravená. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Miroslav Žbirka a taky Marika Gombitová v Slepých uličkách. Na Českém rozhlase Sever právě teď probíhají nedělní polední písničky na přání. K nám do studia se dovolala i paní Romana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Rudolfa Hrušinského Šel jsem světem. Ta písnička je pro její babičku Zdenku ke dnešním narozeninám. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou.

0: Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhl.

Šel jsem světem a Rudolf Hrušínský. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď už vaše e-maily. Poprvé se na ně podíváme a připomínám adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a taky všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky Pro všechny, co jsem měl rád, od Jošky Černého a Milana Drobného. Písničku posílám pro moji snachu Petrušku k jejím narozeninám. Petruško, přeji ti vše jen to nejlepší, zdraví, štěstí a radost ze všeho, co děláš. Písničku také posílám všem přátelům a posluchačům. Za zahrání děkuje paní Boženka ze Žadce.

a taky Jožka Černý na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání. Tady je další e-mail. Prosím o Whitney Houston I Have Nothing a touto úžasnou písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače tohoto báječného rádia. Písničku si přeje paní Hanka.

Tohle byla Whitney Houston na Českém rozhlase Sever. Tady máme další e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím vás, písničku posílám Božence, Šárce, kamarádkám z jogy, Maruškám do Benešova, Šestajovec, Chomutova a všem posluchačům. Vybrala jsem od Mustangu Montgomery, díky Marie z Děčína.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Skupina Lucie a její Klobouk vekřový. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Podíváme se ještě na SMSky, které posíláte na číslo 91104 a nezapomeňte, že e-maily i SMSky můžete posílat v průběhu celého dne. Dobrý den, prosím o písničku od Petra Nováka, Přátelství na Entou. Ta písnička je pro moji kamarádku Milušku k dnešním narozeninám. Mílo, mám tě ráda, užij si je. Díky, Lucka.

0: Petr Novák a jeho přátelství na Entou a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další tady budou zase zítra přesně popoledni. Teď už ale Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi bude ve studiu za pár minut, za pět minut. Já vám do jedné hodiny ještě posílám písničku od Mariah Carey. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den i ve společnosti Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem po 8 letech končí hnutí ANO ve vedení města. V Jirkově na Chomutovsku vyhrály volby svobodní, hnutí ANO skončilo druhé. V Roudnici nad Labem zítra začíná uzavírka v Žibské ulici. Bude oblačno až polojasno, odpoledne čekáme četné přehánky a teplotu dnes naměříme do 14 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne vám přeje Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
2: Hnutí ANO přišlo o primátora v Ústí nad Labem. Vládnout tam bude uskupení Jedno Ústí, získalo nadpoloviční většinu 22 mandátů v 37 členném zastupitelstvu. Primátorem pravděpodobně bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Dostali se tam i kandidáti Hnutí Vaše Ústí a Za lepší Střekov, SPD a motoristů a Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovců. Vítěz voleb koalici s nikým skládat nebude. Stejně tak to bude i ve dvou ze čtyř městských obvodů.
3: Většinu toto uskupení získalo i v centrálním obvodu a na Střekově a nebude se tam s nikým dalším spojovat. Jednání o koalici začnou po víkendu na severní terase. V Neštěmicích volby opět vyhrálo hnutí Vaše Ústí. Má těsnou menšinu. Starostka Iveta Tomková začne jednání o koalici v týdnu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
2: Volby v Jirkově na Chomutovsku vyhráli svobodní. V 25 členném zastupitelstvu obsadí 6 křesel. Druhé hnutí ANO bude mít 5 mandátů a 4 získalo uskupení Lepší Jirkov, Lepší Sever. Po 3 zastupitelích mají ODS a hnutí Náš Jirkov. Po 2 mandátech mají ještě uskupení Zdraví, Sport, Vzdělání a SPD pro Trikolora. Dosud město vedla koalice svobodných ANO a ODS. Jednání o nové koalici bude podle lídra svobodných Josefa Šepka složité.
4: S výsledkem voleb jsem velmi spokojený. Je to dennodenní práce několik let. Co se týká povolebních jednáních, tak už v současné době jsou velmi, velmi složité, protože ne každému se styl práce, jakým způsobem se prezentují svobodní zde v Jirkově, líbí.
2: K volbám v Jirkově přišlo více než 27% voličů, to je o 3% méně než před 4 lety. Silničáři v Roudnici nad Labem od zítřka uzavřou část Žibské ulice. Podle mluvčího města Jana Vancla budou frézovat silnici a pak položí nový živičný povrch. Omezení se bude týkat úseku od viaduktu Umevy ke křižovatce s ulicemi Rígrova a Michálkova. Uzavírka by měla trvat 1 měsíc. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna. Je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Děkuje veřejnosti za pomoc.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne čekáme četné přehánky a k večeru bude srážek opět ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 14 a na horách do 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace v dopravě čekejte na 2 místech v Teplicích, bouralo se na Masarykově třídě a dále v ulici Jateční, je to silnice 254. Nehoda 2 osobních aut komplikuje aktuálně provoz taky v Klášterci na Tohří na Chomutovsku, přesněji v Zahradní ulici a bouralo se taky v Chudeříně na silnici 271. To byly zprávy ve 13 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Běloušků, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech, obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklad jménem Vindiš. V Jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: V Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních 3 letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o něm jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady 5 stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomi Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím

0: můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
1: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindyš nedaleko středočeského města Krásná Hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 30. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To našlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si lezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v Princezně Zemlina? Tak vlastně byli
2: to on, to on. Nekrásně si hledanka, tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku, na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Tipujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Blounek vyhrálo komunální volby, hnutí ANO o koalici začne jednat ještě dnes. V Klášterci na Tohří na Chomutovsku povede město zřejmě současná koalice. V zastupitelstvu má většinu. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Dnes čekáme oblačná špolojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Krásné nedělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Lounech vyhrálo hnutí ANO. Oproti volbám před 4 roky posílilo o 1 mandát. I tak musí hledat koaliční partnery. Město může ale nakonec vést i koalice bez hnutí ANO. Jednání by měla začít dnes, říká lídr hnutí a starosta Milan Richtařík.
2: Budeme všechno dělat pro to, aby jsme v té opozici nebyli, protože jsme udělali v Lounech rekordní výsledek, máme za sebou velkou řadu voličů a pokud by nás obešli, tak by to pro ty Louny asi nebylo dobrý, už jenom kvůli tomu, že nás reprezentuje ta velká skupina voličů, kteří nám tu důvěru ve volbách dali.
0: V Lounech odevzdalo svůj hlas více než 37% voličů, to je o 3% méně než v roce 2022. V Ústeckém kraji v 6 okresních městech ze 7 má ANO horší výsledek ve volbách než před 4 lety. Propadlo v Ústí nad Labem, kde počet zastupitelů hnutí klesne ze 13 na 6. V Litoměřicích a Teplicích vyhrála ODS. Vyplývá to z výsledků voleb na webu Českého statistického úřadu. V krajském městě skončí ANO v opozici. Vládnout bude uskupení Jedno Ústí, které spojuje Pro Ústí, Piráty, Zelené, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Získalo přes 51% hlasů a v zastupitelstvu má o 37 členech pohodlnou většinu 22 mandátů. Volby v Klášterci na Tohří na Chomutovsku vyhrálo uskupení Máme rádi Klášterec starostové. V 21 členem zastupitelstvu má 9 mandátů. Jeho dosavadní koaliční partner uskupení Zdraví, sport, vzdělání získalo 3 křesla a další dosavadní koaliční partner Sen pro Klášterec na Tohří spod podporou Zelených 2 mandáty. Podle lídra vítězného uskupení a starosty Štefana Drozda tak bude zřejmě pokračovat současná koalice.
3: Co se týká dalších vyjednávání, tak ty jsou před námi, ale já předpokládám, že bychom rádi pokračovali ve stejném sestavě a ve stejném duchu budování Klášterce tak jako doposud.
0: Komunálních voleb v Klášterci se účastnila třetina voličů, zhruba o 1% méně než v roce 2022. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let, za tu dobu stvárnil skoro 100 rolí. Představil se mimo jiné jako Petrůčo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy, hrál i v Našich Furiantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie.
1: Počasí.
0: Na severu čekáme oblačno až polojasno, odpoledne četné přehánky, k večeru bude srážek opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů a maxima na horách dnes do 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda komplikuje provoz v Mostě v ulici Jana Palacha, bouralo se taky v Ústí nad Labem v ulici Panská a taky u obce Blatce na Českolipsku, tam havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně, pěknou neděli.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 2. hodině vy posloucháte Český rozhlas Sever a také jeho nedělní pohodové odpoledne. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Více už za chvíli, do té doby ale písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Karla Zicha, zaspívá i Michal Tučný, teď už posílám skupinu Holky.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Karel Zich a Máš chuť majoránky. 14 hodin a 11 minut k tomu Karel Zich nám taky pomohl odstartovat dnešní pohodové odpoledne na Českém rozhlase Sever. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, tak to zjišťoval Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Hnutí ANO přišlo v komunálních volbách o krajské město Ústí nad Labem. Většinu v zastupitelstvu má jedno Ústí, a to takovou, že se nepotřebuje a ani nechce s nikým dalším spojovat. Jasno je i v Teplicích, tam půjde vítězná ODS do opozice. Naopak v dalších městech si politici volnou neděli neudělali a rozjela se povolební vyjednávání. Všechno to teď shrneme s Gabrielou Hautvogelovou. Gabrielo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: V Ústí nad Labem je sice jasno o vítězi, ale máme tu i 4 městské obvody a tam už to tak jednoznačné není.
1: Je to tak, v Neštěmicích totiž vyhrálo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov a na Severní terase zvítězilo jedno Ústí. V těchto obvodech mají vítězové těsnou menšinu a jednání o koalicích tam, jak mi řekli lídři, začnou vlastně až po víkendu. Naopak jedno Ústí má suverénní většinu v centrálním obvodě a těsnou na Střekově. Tam po vzoru města lídři do koalic nepůjdou. Na Střekově je lídrem historik a senátor Martin Krsek, zřejmě ale uvolněným starostou nebude. Řekl mi, že pokud by měl nějakou funkci ve vedení obvodu, tak pouze neuvolněnou.
0: Jak tedy bude vypadat nové vedení města a obvodu?
1: No, vypadá to, že primátorem zřejmě bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryska, lídr jednoho Ústí. Nicméně v tuhle chvíli není vlastně vůbec nic známé. Právě teď totiž jedná koaliční rada jednoho Ústí. Tohle uskupení je totiž složeno ze 7 subjektů. Pro Ústí, Ústeckého fóra občanů, TOP 09, Zelených, Pirátů, Hnutí Naše Česko a Starostů. No a podle Vohrysky se právě domluví na těch dalších krocích, doladí si třeba i personální složení rad a podobně. Co tak také bude muset

0: ještě SPD a Hlas Děčína. Primátor Jiří Anděl z Hnutí ANO mi řekl, že během dneška se chce sejít se zástupci všech uskupení, nicméně matematicky je možné, že ANO nakonec třeba v koalici ani nebude. No a potom v Chomutově tam ta jednání nebudou taky vůbec jednoduchá. Vyhrálo tam hnutí ANO, má ale jenom 8 z 35 mandátů a v zastupitelstvu je dalších 7 subjektů. I primátor Milan Merc z Nového Severu připustil, že ta jednání budou komplikovaná a vlastně samo hnutí Nový Sever si třeba až teprve během dneška domluví další postup, takže uvidíme, co přinesou další dny. A vyjednávání začala i v Lounech. Tam sice hnutí ANO také vyhrálo, ale k většině potřebuje prostě další partnery. Ani tam nakonec nemusí ve vedení města být. Lídr druhého nejsilnějšího uskupení pro lepší Louny, nezávislý s podporou TOP 09 a STAN, Pavel Janda připomněl, že ta dosavadní opozice má většinu v zastupitelstvu. I přesto se ale s hnutím ANO sejde a pak se uvidí. No a až po víkendu začnou vyjednávání v Mostě, kde vyhrálo hnutí Pro Most, nebo třeba v Litoměřicích, kde zvítězila ODS. A naopak v Teplicích je už také jasno, vítězná ODS půjde do opozice. Volba pro Teplice totiž nabídku k jednání o koalici odmítla s tím, že bude pokračovat v koalici s hnutím ANO.
1: A výsledky, povolební výsledky, tak ty sledujeme s Gabrielou Hotfoglovou a určitě se ještě spojíme v našem pohodovém odpoledni. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Skupina Olympik dospívala, vy posloucháte nedělní pohodové odpoledne. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dabing. Vysloužil si přezdívku český Harrison Ford. Svým hlasem promlouvala ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesl jsem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Michal Tučný a starýho psa novým kouskům nenaučíš. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Pojďme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Dnešní procházka po krásách severních Čech vás zavede do Krušných hor. S Evou Bucharovou tentokrát vyrazíme na krátkou cestu k vyhlídce Malé peklo. Zvládne ji úplně každý.
2: Okruh začínáme na Lesné a měří 6 kilometrů. Kromě parkoviště, restaurace, infocentra, dětského hřiště a vyřezávaných uměleckých děl najdeme v Lesné i muzeální Krušnohorský lidový dům. Přejdeme louku a vydáme se východním směrem z kopce. Až dojdeme k asfaltové cestě, dáme se doleva. Uvidíme pozůstatky bývalého horského rybníčku, najdeme ho i na starých mapách. Zbytky hráze jsou dobře patrné. Po neznačené lesní cestě pozvolna stoupáme. Tato část je nejkrásnější. Po hraně údolí dojdeme k vyhlídce Malé peklo. Při tichém našlapování, po málo frekventované stezce, možná uvidíme muflony, kteří jsou tu doma. Z vyhlídky severním směrem dorazíme na modrou značku. Můžeme se po ní vrátit zpátky do Lesné. Pokud na výlet nevyrazíme autem, můžeme využít cyklotrasu 3093 a nebo využít autobus. Hlídejme si zastávku Hora svaté Kateřiny Malý.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kuku.
1: Kateřina Marie Tichá a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní pohodové odpoledne. Vozový park záchranné služby v Ústí nad Labem se během letošního roku rozrostl o téměř 30 nových vozů. I proto mohli zástupci Ústeckého kraje v areálu záchranky u Masarykovy nemocnice předat 5 sanitek neziskové organizaci Postbellum, která se věnuje humanitární podpoře Ukrajiny. Vyřazená vozidla budou sloužit nejen v blízkosti fronty, ale i v Zakarpatské oblasti nebo v Kyjevě. Dorazit by tam mohla už ve druhé polovině října.
2: Jak jedeme? 1, 2, 3.
3: 5 napřímo, konec.
4: Z areálu krajské záchranné služby v Ústí nad Labem právě odjíždí 5 vyřazených sanitek. Namířeno ale nemají do šrotu. Jejich cílem jsou ukrajinské oblasti zasažené válkou, doplňuje ředitel krajské záchranky Petr Bureš.
5: Spolu se sanitkami je posíláno i vybavení pro občany na Ukrajině. Konkrétně mohu říci o 5 elektrocentrálách, které jistě poslouží dle potřeb. Jsou tam ochranné pomůcky, jsou to respirátory, jsou to ochranné pláště a podobně.
4: Sanitky sice před dlouhou cestou zamíří do autodílen kvůli drobným opravám. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO jsou ale stále provozu schopné.
6: Jsou to auta, která jsou z pohledu zdravotnické záchranné služby v podstatě vyřazovaná z provozu, ale mají ještě před sebou určitě spoustu tisíc kilometrů, jsou opravdu plně provozu schopná. Jsem rád, že budou dále pomáhat tam, kde je to dneska jako velmi třeba.
4: Vozy sloužily záchranářům zhruba 15 let. Vybaveny jsou základní sanitní výbavou, včetně nosítek nebo úložných prostorů. Koordinátor sbírky pomoci Ukrajině Martin Ocknecht zmínil, do jakých oblastí zamíří.
7: Zařadíme je, aspoň část z nich, 2 sanitky do velkého konvoje, který pojede v druhé polovině října na Ukrajinu. Takže vím, že jedna by měla končit v Dnipropetrovské oblasti a jedna v Kyjevě.
4: Zbylé sanitky budou sloužit potřebným organizacím v Zakarpatské oblasti, která je zároveň partnerským regionem Ústeckého kraje. Dorazit by tam měli nejpozději na začátku příštího roku. Už dříve kraj Ukrajině věnoval 7 dalších vozů. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: předivý.
1: Vašek Neckář dospíval, vy posloucháte nedělní pohodové odpoledne. Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že dosavadní děčínská koalice může pokračovat i po ztrátě mandátů. Vítězné ANO chce jednat se všemi, podrobnosti za chvíli ve zprávách. Renata Filipy přeje hezký poslech a hezký den.
0: Život je šatna v kabaretu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dosavadní děčínská koalice může pokračovat i po ztrátě mandátů. Vítězné ANO chce jednat se všemi. V Ústí nad Labem skončila rekonstrukce plaveckého areálu Klíše. V horách na Chomutovsku pokračují opravy 150 let starého nádraží v Kovářské. Bude oblačno až polojasno, teploty dnes do 14 stupňů a během odpoledne čekáme četné přehánky. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: V Děčíně začala povolební vyjednávání. Dosavadní koalice v Děčíně ve složení hnutí ANO, Volba pro Děčín a Náš Děčín přišla v komunálních volbách o dva mandáty. I přesto má v zastupitelstvu většinu 16 křesel. Primátor Jiří Anděl z ANO považuje za přirozené pokračování koalice. Nevyloučil ale ani jednání s dalšími uskupeními.
2: My jsme si nic neudělali v koalici, máme společný plány. Početně vychází těch variant více, že jo. Překvapivýho výsledku dosáhla ODS u Děčíně. Dostali se tam poprvé starostové. My nevylučujeme jednání s nikým.
0: ODS má 4 a starostové 3 mandáty. V děčínském zastupitelstvu taky budou mít po dvou lidech SPD a Hlas Děčína. Komunální volby v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. K sestavení koalice ale potřebuje další politické subjekty. Jednání o podobě koalice proto bude dnes v Chomutově pokračovat. Město by mohla vést i koalice bez hnutí ANO. Uskupení Jsme pro Chomutov skončilo ve volbách na druhém místě a podle lídra Jana Redlinga chce o případné koalici jednat.
3: My jsme ochotní jednat kýmkoliv, kromě extremistických stran. Nikoho z toho jednání jako a priori nevylučujeme. Nějaká jednání jsou před náma. Chci teď predikovat, jako, jak to může dopadnout. Určitě jako jsme ochotní dialogu a hledáme nějaký cesty, jak se dohodnout.
0: Ústí nad Labem otevřelo v plaveckém areálu na Klíši nové šatny a občerstvení, uvedl to mluvčí města Marek Lukinič. Skončila tím rekonstrukce, která trvala od května letošního roku. Stavební úpravy zahrnovaly opravu šaten a vybudování nového občerstvení, takzvaného mokrého baru. Horské nádraží v Kovářské na Chomutovsku by se v příštím roce mohlo částečně otevřít veřejnosti. Jak dnes informovala ČTK, jeho majitelé ho od roku 2014 postupně opravují. Práce financují z pronájmu 4 upravených železničních vagónů a bývalého strážního domku, kde mohou turisté přespávat.
1: Sport.
0: V 10. kole Tip Sport Extraligy se hokejisté Liberce představí v Českých Budějovicích. Zápas začne v 17 hodin. Hostující Bílí Tygři budou znovu spoléhat na střeleckou formu útočníka Jakuba Rychlovského. Ten se po počátečním trápení v úvodu nejvyšší soutěže naposledy proti Karlovým Varům prosadil hned dvakrát. Pokračuje Rychlovský.
4: Tak já vím, že to je vždycky prostě o té každodenní práci a jít tomu naproti a snažil jsem se prostě být furt pozitivní a pracovat na těch malých věcech, které jsem věděl, že nebyly ideální v těch zápasech. To se vždycky snažím si nalít čistého vína a podívat se do zrcadla, a to jsem věděl, že není dobrý a doufám, že teď budu tomu týmu pomáhat co nejvíc a budeme pokračovat takhle dál a prezentovat se tím hokejem, který chceme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty do 14 a na horách do 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu komplikuje provoz v Chrastavě na Liberecku v Liberecké ulici. Bouralo se taky u obce Blatce na Českolipsku, dále v ulici Jana Palacha v Mostě a taky v Panské ulici v Ústí nad Labem. Jeďte opatrně a dál pěknou neděli s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I po třetí hodině pokračujeme v pohodovém odpoledni na Českém rozhlase Severa. My stále sledujeme povolební vyjednávání v okresních městech. A po písničkách se podíváme i na to, jak dopadly volby v některých menších městech. Ale jako první tedy písničky, těšte se na Hanku Zagorovou a teď už posílám Miroslava Žbírku.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Hanka Zagorová dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. I teď se budeme věnovat výsledkům komunálních voleb, zatím jsme se podrobněji zabývali spíše okresními městy a teď jsou tedy na řadě ta menší. Do některých se tedy teď podíváme s Gabrielou Hautfoglovou. Gabrielo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Začneme třeba v Podbořanech, tam už politici začali jednat. Tam vlastně volby skončily remízou pro tři nejúspěšnější uskupení. Po pěti mandátech v 21 členem zastupitelstvu mají Naše Podbořansko a Společně pro Podbořany a Hnutí ANO. Starosta a lídr Společně pro Podbořany Zdeněk Reindl řekl, že i tak budou ta jednání poměrně náročná, protože některá další uskupení se vlastně vymezila proti jeho uskupení, řekli, že s nimi nebudou chtít spolupracovat, takže vlastně ta jednání začala dneska, budou pokračovat i v dalších dnech a jak řekl starosta Reindl, uvidíme, jak to dopadne. Dosavadní koalice ODS a pro Kadaň s podporou Naše Česko, jsme tedy už v Kadani na Chomutovsku, oslabila o dva mandáty a má jenom těsnou většinu 14 křesel v kadaňském zastupu. Jednání tam teprve začnou, jak nám řekl starosta Jan Losenický z ODS. Je pravděpodobné, že budou chtít třeba do koalice ještě někoho dalšího přibrat. Naopak v Klášterci nad Ohří to vypadá, že bude pokračovat současná koalice uskupení Máme rádi Klášterec, starostové, Zdravý sport vzdělání a Sen pro Klášterec s podporou zelených, protože i tak má vlastně 14členou většinu v zastupitelstvu. V Jirkově na Chomutovsku vyhráli Svobodní, druhé ANO bude mít 5 mandátů a 4 získalo uskupení Lepší Jirkov, Lepší Sever. No a po třech zastupitelích mají ODS a Hnutí Náš Jirkov. 2 mandáty mají ještě uskupení Zdravý sport vzdělání a také SPD pro a Trikolora. Takže tam je těch subjektů docela dost. Doposud vlastně Jirkov vedla koalice Svobodných, ANO a ODS, ale právě podle lídra Svobodných Josefa Šepka bude to hledání nové koalice docela složité.
0: Gabrielo, je někde už jasno o dalším vedení města?
1: No ano, tak třeba v Brodci na Lounsku, tam je to jasné, protože tam měli prostě jenom jednu kandidátku, podobně jako v dalších několika desítkách obcí v Ústeckém kraji. Tahle obec je zajímavá tím, že vlastně v posledních 4 letech tam zastupitelstvo vůbec neměli. Při minulých volbách se tam nesložila žádná kandidátka a tak obec spravoval úředník ministerstva vnitra. Mohlo ale vlastně dělat jenom takovou, jak se říká, údržbu. Nebylo možné, aby vlastně ve jménu obce do něčeho investoval a tak místní už to chtějí změnit. Lídr té kandidátky Petr Kotek nám řekl, že by chtěli třeba pokračovat v projektu, který je připravený, tak už stačí ho jenom zrealizovat. Týká se vlastně havarijního stavu místního rybníka. Chtějí také třeba dotáhnout vlastně vlastnické vztahy týkající se vodovodů. No, půjdeme-li trochu do většího města, než je Brodec, tak se podíváme třeba do Bíliny na Teplicku. Tam to vypadá, že by mohla pokračovat současná koalice Hnutí ANO a ODS, protože posílila o 2 mandáty a má 16 křesel v 29členém zastupitelstvu. Lídr Hnutí ANO Roman Zenker mi ale řekl, že vlastně s kolegy z ODS budou jednat až zítra večer, nicméně předpokládá, že povedou město tak, jak dosud. Zajímavostí v Bílině je, že Hnutí Čistá a bezpečná Bílina Tomáše Vanda se posílilo, zdvojnásobilo zisk mandátů a mají tady 4 zastupitele. Teoreticky jasná situace je vlastně i v Dubí na Teplicku. Tam vlastně téměř zdvojnásobil počet zastupitelů Hnutí pro Dubí, vedené starostou Jiřím Kašparem. Mají 13 zastupitelů z celkem 17, takže dalo by se říct, že vlastně můžou v Dubí vládnout sami. Nicméně, jak to doopravdy bude, zatím nevíme. Ještě se mi nepodařilo starostovi dovolat.
0: Sledovali jsme i volby na Moldavě v Krušných horách. Jak tam hlasování dopadlo?
1: Tak na Moldavě tam vlastně zvítězilo, respektive pět mandátů má uskupení dosavadního starosty Davida Leitermana z ODS a po dvou zastupitelích mají další dvě uskupení. Dá se ale předpokládat, že tam počkají na rozhodnutí soudu. Starosta totiž před volbami vyškrtl ze seznamu voličů 22 lidí, protože se podle něj účelově před volbami přihlásili k pobytu v obci právě kvůli volbám. 17 těch lidí se obrátilo na krajský soud v Ústí nad Labem, který tedy o té záležitosti bude teprve rozhodovat. Ještě bych možná zmínila jedno takové další překvapení, to je na Děčínsku v Rumburku. Tam vlastně z 23 zastupitelů 8 míst budou mít starostové a nezávislí. Vyhráli tam volby se s těmi 8 mandáty. Dosud vedoucí hnutí ANO tam snížilo počet svých mandátů pouze na 4. Starosty vedl do voleb mluvčí města Petr Číla. Poslal mi SMSku v tom smyslu, že vlastně takovýhle úspěch vůbec nečekali. Je to pro ně velký závazek a chtějí jednat se všemi subjekty, které se dostaly do rumburského zastupitelstva. Ta jednání, ty jednotlivé schůzky jeden na jednoho vlastně začaly už dneska a budou podle něj pokračovat i v dalších dnech.
0: A my výsledky komunálních voleb sledujeme i nadále a ozvala se nám s nimi naše kolegyně Gabriela Hautvoglová. Díky ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Skupina Činasky je každý ráno 15:22 k tomu vy posloucháte nedělní pohodové odpoledne. Pojďme se podívat na počasí, tak co nás čeká, to se dozvíme teď od ústecké meteoroložky Jany Ehertové. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké počasí nás tedy čeká v nejbližších hodinách?
1: Tak zatím máme takovéto proměnlivé počasí, oblačnost, ještě se nám vyskytují v Ústeckém kraji přehánky a teploty aktuálně máme nejčastěji od 10 do 13 stupňů Celsia a taky nám fouká mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Pojďme na noc, třeba zítřejší ráno.
1: Tak ona bude převádat velká oblačnost, zejména teda na horách a na severu Ústeckého kraje, kde se ještě stále budou vyskytovat slabé přehánky i během noci. Někde v těch polohách nad 1100 metrů můžou být i srážky smíšené nebo sněhové, ale opravdu je to jenom v těch vrcholcích hor. Na ostatním území se bude jednat o srážky dešťové a v té jižnější části Ústeckého kraje by mohlo během noci být i nějaké přechodné polojasno, skoro jasno a taky na tom budou záležet ranní teploty. Tam, kde nám zůstane více oblačnosti, tak ta teplota se bude pohybovat ráno kolem 5-6 stupňů Celsia, ale v případě, že se nám úplně uklidní vítr a oblačnost se nám protrhá, tak zítřejší ranní teplota by mohla klesat až k nule a budou se vyskytovat i místy přízemní mrazíky, takže zítra ráno bude velmi chladno.
0: A co zítřejší den bude podobný tomu dnešnímu?
1: Nebude, co se týče srážek, protože očekáváme, že přehánky se vyskytnou.

0: Karel Gott dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní pohodové odpoledne. V chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce se nachází jedno z nejkrásnějších skalních měst v Čechách. Mluvíme o tyských stěnách, které si oblíbili nejen turisté, ale i filmaři doslova z celého světa. Do tyských stěn se podíváme právě teď.
1: Poslyšte příběh o třetím princi, velké lásce a temné kladbě diamantových skal. Právě tak začíná jedna z nejkrásnějších českých pohádek s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavní roli Třetí princ. Právě pro tuto pohádku si filmaři vybrali i naše nejkrásnější skalní město na severu Čech – Tiské stěny. Filmaři si vůbec zamilovali naprosto neokoukatelné a uhrančivé přírodní kulisy pískovcových skalních stěn. Kromě Třetího prince se v Tise natáčela třeba pohádka Pravý rytíř, nebo celosvětový fantasy hit, letopisy Narnie, Lev, čarodějnice a skříň. Tiské stěny leží v nejzápadnější části Labských Pískovců, v blízkosti Národního parku České Švýcarsko. Stejně jako celé Labské Pískovce, i Tiské stěny vznikly přibližně před 85 až 100 miliony let v období druhohor na dně moře. Skalní města a skalní věže jsou pak výsledkem erozní činnosti větru, slunce, stromů a deště. A nesmíme zapomenout i na sopečnou činnost, která na vzhled skalního města měla velký vliv. Nádherná místa jsou vždy opředena zajímavými příběhy, jinak tomu není ani v Tise. Jedna z pověstí mluví o francouzském šlechtici, který si sem přinesl poklad v dobách revoluční Francie. Ve skalách poklad zakopal, ale místo už nenašel. Bloudil skalami tak dlouho, až se pomátl na rozumu a za jídlo léčil dobytek sedláků. Hlídání pokladu se ujali skalní skřítkové a nechtějí se ho vzdát. Proto hledače lákají do nebezpečných míst, sypou jim do kapes bludné koření a s ním se už nikdo z tiských skal nevymotá. Místní usedlíci věřili, že skalní útvary jsou výtvory ďábla. Do celé oblasti se proto báli vkročit. Svůj postoj ale velmi rychle přehodnotili, když do tiských stěn na konci 18. století začali pronikat turisté a na pískovcovém městu začali vydělávat.
2: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Petr Novák dospíval a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní, jaké má plány do budoucna a jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem, na to se Lenka Šobová bude ptát rektora univerzity docenta Jaroslava Kouckého.
1: O čem se mluví?
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V jaké je kondici, co jí trápí a jak vidí svou budoucnost. Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad O čem se mluví s Lenkou Šobovou, dnes o Ústecké univerzitě.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
2: Naším hostem v pořadu O čem se mluví je rektor univerzity, docent Jaroslav Koucký. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: 28. září roku 1991 byla slavnostně otevřena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem. Pedagogickou fakultou, fakultou sociálně-ekonomickou, fakultou životního prostředí a ústavem slovansko-germánským. Už dřív tu ale existovala pedagogická fakulta.
3: Ano, máte pravdu, tady vlastně v Ústí nad Labem byla dlouholetá tradice pedagogického vzdělávání, ale řekněme, to byla minulost a my svoji jako identitu a vznik vážeme právě, jak jste říkala, na ten rok 1991, takže univerzita vznikla v roce 1991.
2: Je důležité, že Ústecký kraj má svou univerzitu?
3: Je to ohromně důležité a je to jako obrovský počin, který se těm zakladatelům povedl v tom roce 1991, že prosadili vznik univerzity. Nebylo to jednoduché, mnozí lidé ve státě nechtěli, aby univerzita byla v Ústí nad Labem, takže ti, kdo to tenkrát vybojovali a uhájili, tak jsou hrdinové a je to, bych řekl, jako ohromně důležité.
2: Proč je to pro region tak zásadní?
3: Pro ten region samozřejmě, vidíte, mi za tu dobu té existence, když bych to vyjádřil úplně tím, jako tím hlavním, tak máme skoro 50 tisíc absolventů prostě od toho roku 1991, to znamená skoro 50 tisíc lidí v tomto kraji jsme nějakým způsobem vzdělali a posílili jejich šance na lepší život. A to nemluvím o dalších věcech, jako je špičkový výzkum, třetí role a další jako aspekty naší činnosti, takže si myslím, že pro ten kraj a pro to území je to extrémně důležité, že tady se podařilo tu univerzitu obhájit a že tady jsme.
2: A uvědomuje si to ten kraj a to území, respektive lidé v něm, že je to tak důležité?
3: Já si myslím, že ten kraj jako minimálně v roli managementu toho kraje si to určitě uvědomuje, to je v pořádku. Samozřejmě názor té obecnější populace je jako asi složitější, ale myslím si, že ano. Že i když se zeptáte lidí prostě v Ústí nad Labem, v Mostě, v Chomutově, v Děčíně, tak ví, že je univerzita v Ústí nad Labem, že jsme tady a myslím si, že ty lidé to v tom kraji vnímají pozitivně a jako důležitý aspekt toho vývoje území. No.
2: Probrali jsme důležitost minulost, pojďme k současnosti. Kolik studentů letos nastoupí do prvních ročníků a je to dost?
3: My bychom chtěli, aby nastoupilo přibližně 4700 mladých lidí do prváku, do prvního ročníku. Máme o tisíc více přihlášek, než jsme měli v loňském roce. Máme více než 12 tisíc přihlášek, jo, to znamená, je skutečně u nás jako velký zájem v tom regionu, takže z těch 12 tisíc přihlášek my bychom rádi vzali 4700 lidí, takže jako určitě máme na výběr, takže můžem z těch mladých lidí vybrat ty nejlepší, aby šli k nám. No.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever je rektor univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koucký. Univerzita slaví 35 let. Ono to vlastně není tak jako úplně mnoho, ale přesto od roku 91 se toho změnilo mnoho. Jak se změnila univerzita v kontextu těch změn, ke kterým došlo ve společnosti, třeba v nabídce oborů?
3: Tak samozřejmě ta univerzita se mění s tou společností, to je přirozené. Jednak samozřejmě roste i kvantitativně. Na samém začátku, v tom roce 1991, jsme měli 2000 studentů, teď máme 10 000. Na druhou stranu v určité fázi vývoje jsme měli i víc, 12 000, takže teď jsme na hranici 10 000, ale musím říct, že jsme s tím spokojeni. Je to přesně to cílové číslo, které ve vztahu i k nějaké kvalitě chceme, takže prostě ta univerzita se vyvíjí, roste kvantitativně, zvětšuje se počet zaměstnanců, počet studentů, počet studijních programů se samozřejmě zvětšuje a já pevně věřím, že se mění i kvalitativně ta univerzita, že skutečně čím dál tím víc děláme špičkový výzkum, přispíváme té společnosti toho regionu, takže si myslím, že ty změny od toho roku 1991 jsou významné a jsou pozitivní.
2: O jaké obory je aktuálně největší zájem a o jaké naopak ne?
3: V zásadě je potřeba říct, že je zájem o všechny naše obory, že neregistrujeme žádný obor, kde by byl třeba pokles přihlášek nebo málo přihlášek, takže o všechny naše fakulty je zájem, ale samozřejmě máme některé highlightové obory, to je jasné. Dlouhodobě jsou to na pedagogické fakultě, některé obory, speciální pedagogika je velmi žádaná. Na mojí domovské fakultě obor ekonomika management je vysoce žádaný. Samozřejmě na fakultě zdravotnických studií jsou velmi populární studijní programy, fyzioterapie například. Takže prostě obecně učitelství je atraktivní studijní obor, takže pak máme fakultu umění a designu a další, takže jako v zásadě o všechny naše obory je zájem, ale ty, které jsem vyjmenoval, tak jsou skutečně takové jako nejžádanější a nejvíc populární.
2: Jaké je spektrum studentů na Ústecké univerzitě? Jsou hlavně z Ústeckého kraje, anebo už přijíždějí i odjinu?
3: Myslím, že převažující, nebo jednoznačně převažující počet studentů je z Ústeckého kraje. Taky se to liší fakulty od fakulty. Máme třeba fakultu umění a designu, která má největší schopnost přitáhnout ty studenty i z jiných krajů, i ze zahraničí, kde ta atraktivita té fakulty je skutečně jako velmi nadregionální, takže se to liší, ale jako celkově, tak pro většinu těch fakult platí, že drtivá většina těch studentů je z regionu.
2: Na některé vysoké školy je problém se dostat, u jiných je problém se udržet přes první těžkou zkoušku. Do které kategorie z tohohle pohledu patří UJEB?
3: No do obou, protože tady to chci říct velmi přímočeře, dlouhodobě se o nás někteří lidé říkali, že se k nám dostane každý. To v žádném případě neplatí. Jak jsem vám říkal na začátku, máme přes 12 000 přihlášek, ze kterého přijmeme 4 000 lidí. To znamená, je to jako každý třetí v podstatě. Takže to a máme fakulty, kde skutečně platí i to druhé, co jste říkali. Takže obecně není jednoduché se k nám dostat a zároveň máme i fakulty, kde samozřejmě ty první ročníky jsou náročnější. Je to díky povaze těch fakult, kde jsou některé ty exaktnější disciplíny, takže to může být třeba na strojní fakultě nebo na přírodovědecké fakultě, tak tam na fakultě životního prostředí, tak tam samozřejmě ty první ročníky jsou, řekněme, náročnější.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Jaroslav Koucký, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, je dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Dá se říct, že je Ústecká univerzita něčím unikátní?
3: No, myslím, tak jako samozřejmě jako v každém regionu dneska v České republice máte tu univerzitu a každá univerzita se snaží nějakým způsobem profilovat tu svoji unikátnost, takže jako řekněme, v tomto širším pohledu jsme, věřím tomu, že můžu říct, že jsme standardní dobrou českou univerzitou. My jsme, já bych řekl, že naše unikátnost spočívá v provázání s tím regionem, skutečně v nabídce studijních programů, které přispívají rozvoji toho regionu, jsme spjati jako s transformací toho regionu. To bych řekl, že jako je takové jako specifikum, které některé ty, třeba zejména ty pražské školy nebo třeba ty brněnské určitě takhle jako na rozdíl od nás jako vyprofilované nemají.
2: Náš region má spoustu problémů a spoustu specifik, ale obrovskou jeho devizou je třeba blízkost Německa. Využívá nějak univerzita to, že německá konkurence nebo naopak spolupráce je na dosah ruky?
3: No, to téma, přiznám se, že není úplně jednoduché, protože máme velmi dlouhou a velmi úspěšnou tradici germanistiky a vzdělávání německého jazyka u nás, zejména na fakultě filozofické, ale i na dalších fakultách, třeba u nás na fakultě sociálně ekonomického máme špičkové vzdělávání v oblasti německého jazyka. Ale samozřejmě jako je to spojené s vůbec jako s preferencí mladých lidí studovat ten německý jazyk, takže to je trošičku, bych řekl, jako složitější otázka. Zároveň na to německé prostředí jsme napojeni na TU Dresden, na další školy prostřednictvím výzkumných a dalších projektů, takže máme vazby s tím německým prostředím, jsme velmi silní v té germanistice a v tomto typu vzdělávání, ale na druhou stranu je to celospolečenská otázka vůbec poptávky po tom německém jazyce a ochoty mladých lidí studovat tu němčinu, tak to je jako složitější otázka. No.
2: Kdybyste měl říct, co se vám za posledních pár let jako univerzitě povedlo a v čem naopak cítíte, že jsou rezervy a co by mělo být lepší?
3: No tak přám se to jako úplně nechci nějak sebehodnotit, ale myslím si, že skutečně se nám jako daří rozvíjet to prostředí, které kolem sebe máme. Máme velmi hezký kampus, máme velmi dobré studijní programy a čím dál tím více přispíváme jako špičkovým výzkumem a třetí roli zejména realizujeme několik velmi významných projektů. Realizujeme prostě projekt Universitar regionu, region univerzitě, který považujeme prostě za velmi přínosný pro ten region, takže to bych řekl, že je náš velmi významný příspěvek k tomu území. Co se nám nedaří, tak samozřejmě jako všichni se nějakým způsobem musíme zlepšovat v mnoha aspektech. Já bych přece jenom si a bez ohledu na to, že jsme se jako v posledních letech v tom jako velmi zlepšili, tak ještě, aby jsme byli více mezinárodní, aby ještě v kampusu bylo prostě více angličtiny, více mladých lidí z okolních zahraničních států a aby sem přijížděli do Ústí, ale zároveň i jako učitelé, výzkumníci ze zahraničí, aby skutečně na tom mezinárodním poli, aby jsme se ještě posunuli dál, tam bych jako si myslím, že určitě jako ještě určitý prostor pro zlepšení je, no.
2: 35 let existence Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsme v pořadu O čem se mluví symbolicky oslavili s jejím rektorem Jaroslavem Koudským, který byl naším hostem. Děkujeme.
3: Jo, děkuji za pozvání a doufám, že se univerzitě bude dále dařit.
2: Pro dnešek je to od nás všechno. Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Kadani na Chomutovsku vyhrála ODS, musí ale hledat partnery pro případnou koalici. V Postoloprtech na Lounsku vyhrálo volby uskupení Občané pro město a venkov. Zemřel dlouholetý člen Národního divadla Adabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zítra čekáme polojasno až oblačno, slabší přehánky a teplotu do 14 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: Dosavadní koalice ODS a Pro Kadaň a okolí s podporou Naše Česko oslabila o 2 mandáty. V 27 členém zastupitelstvu má těsnou většinu 14 křesel. Hnutí ANO získalo 8 mandátů. Uskupení Dáme Kadani novou šanci má 3 zastupitele. Po 2 pak mají uskupení Lepší sever, Lepší Kadaň a Spojení pro změnu. Vítězná ODS jednání o koalici teprve začne, říká lídr a starosta Jan Losenický.
2: My teďko se budeme soustředit na nějaký koaliční jednání, nabízí se toho vícero, ale měli jsme i dopředu nějaké přirozené partnery, takže věříme, že i tohle všechno proběhne v následujících dnech.
0: Svůj hlas v komunálních volbách v Kadani odevzdalo 35% voličů, je to o 2% víc než v roce 2022. Dosavadní koalice v Litoměřicích přišla o místa v 27 členém zastupitelstvu. Hnutí ANO má 6 křesel a Naše Litoměřice 2026 získalo 3 zastupitele. Volby vyhrála ODS s 10 mandáty. 3 místa v zastupitelstvu má uskupení SEN pro Litoměřice. Po 2 mandátech získala uskupení Starostové a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice. A SPD s podporou Stačilo a Pro. 1 mandát pak má uskupení Tým. Podle lídra ODS Filipa Hrbka by měla koalice vzniknout do úterního večera.
3: Snažíme se vytvořit koalici na půdorysu demokratických uskupení. Vzhledem k tomu, že si musíme schválit všechny dotčené subjekty uvnitř svých jaksi stran a uskupení, musíme schválit to, že do téhle koalice oficiálně jdeme, tak v tuhle chvíli ji nebudu jmenovat za ně.
0: Komunální volby v Postoloprtech na Lounsku vyhrálo uskupení Občané pro město a venkov dosavadního starosty Zdenka Pištory. V 15 členém zastupitelstvu obsadí 6 křesel. Dosavadní koaliční partner uskupení Radnice pro občany bude mít 5 zastupitelů. Po 2 mandátech mají taky uskupení Postoloprty Náš domov a Postoloprty a venkov. Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Petruča ve Zkrocení zlé ženy nebo Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird si v roce 2010 vysloužil cenu Thálie. Televizní diváci mohli zase Štěpničku vídat v televizním seriálu Vyprávěj v roli Radka Krásy. Působil taky jako dabér. Svůj hlas propůjčoval například Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi.
1: Počasí.
0: Zítřek bude na severu polojasný až oblačný, vyskytnou se dál slabší přehánky, teploty naměříme do 14 a na horách do 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 u Třebívlic na Litoměřicku čekejte nehodu, bouralo se taky v přístavní ulici v Ústí nad Labem na silnici 1/62 a pozor taky v Bíčkovicích na Litoměřicku, tam je kráva na vozovce, tak jděte velmi opatrně. Šťastnou cestu a dál krásnou neděli s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži. muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
5: Inženýr Horák.
4: Ne.
5: Inženýr Horal.
4: Ne.
5: Inženýr Horárik.
4: Ten taky ne.
5: Inženýr Horček.
4: Máte ho tam vůbec?
5: Inženýr Horčičák.
4: Další.
5: Inženýr Horčík.
4: Cože?
5: Inženýr Hvorčík.
4: Ne, to není on.
5: Inženýr Hordoši.
4: Čtěte dál.
5: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
4: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
6: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
4: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap, šnibiriby zabrdaj. Bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap, šnibiriby zabrdaj. Děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedem. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedem, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám. Áno.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A nie. Čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: Aha. A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mutná voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno.
3: No lebo však... Kde by sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom, ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie.
3: V tom je akosi tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
3: Vyžajeca,
4: no? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Než on v tej vode pláve, ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
4: Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
4: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole, viete?
3: Áno.
4: A oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
4: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky.
5: také zvyšky, které plávu pod vodou.
3: Ano. Mezi tými rybami však jsou tam aj ryby.
5: Ano, ano.
3: Některé, on hovorí, tak tu jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo už s rybami teraz, blížia sa sice.
4: Zober je elektrického úhora, ještě poslední raz sa
3: ohorí. Ano, ano, ano.
4: Protože odpláve elektrický úhor.
3: Ale jinak pláve zase v tej vode, jako si sa topí
4: určitě.
3: A dusí, však ano, sa ano. Dusí celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ano, chvíľu beží po dne.
3: Ano.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplně na dne ten člověk, je to taký člověk na dne, však o tom. A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ale dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé to a inú tému nemáte?

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
1: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi, Íry, Angličania, Židia, Araby, keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
2: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
0: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
3: Jsem tu dobře?
4: Podle toho, kam jste již jel.
3: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
4: Ano, to je naša jistá.
3: Kde jsou ty dva?
4: No to jsme my.
3: Lasica, typický.
4: Ne, Satinský, naštěstí.
3: Má pravdu Satinský?
4: No, naštěstí nemá.
3: No to si vyřešte mezi sebou.
4: Ano.
3: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
4: Ano, a co jste počuli?
3: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
4: Nemusíte.
3: Ale jo, Kopecký.
4: Těší má Satinský.
3: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
4: No, a
3: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
5: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
3: Děkuji vám, velice.
5: Pardon. Pardon. Povedal jsem symbolicky.
3: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
5: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného.
3: No, nemenovat.
5: No právě jsem si myslel.
4: Proč jste sem přišli vy?
3: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
5: Aha.
3: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu líc nikomu ne.
5: Vy nedokážete povedat ne.
3: Ne.
5: Mohl bych vám požičat 5 000?
3: Jo.
4: Naozaj, nevě povedat ne.
3: Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeř a nějakou kostru, aby dostal.
5: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
3: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
5: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
3: Gentleman musí dělat.
6: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.

0: Niekto vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať. Áno.
1: Ja celé dni čítam.
2: Není to vidět. Je totiž, já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
0: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne, nevolím. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
0: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
0: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky. No.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
0: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Ano. Dnes večer jsem dal... Služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
0: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
2: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
0: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Tak? Sú teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
2: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
0: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozok.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč? Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď se postavíte u nás na Slovensku mezi ty dvě kolejnice, víte, a zahladíte se do diálky, tak to je velmi zajímavé, že ty kolejnice se stretají.
3: V diálce, teda se ty kolejnice v diálce se stretnou, takže ten vlak potom v diálce už jde len po jedné kolejnici. A to je vlastně ten náš Alvek, který jsme... To je fantastický, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
2: aha,
3: je
2: tak tam. Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont.
2: Já bych vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme?
2: Pan Horníček, pojďte se. Ano, tak to je...
3: To je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To jsou príbory, ale to
3: je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používá ten príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: Pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No jistě, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj. A poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
3: Milujú.
2: Brinzové halušky.
3: Milujú brinzové halušky.
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
3: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
3: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
5: Ja som chcel hovoriť o obeživé. Prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
2: peniaze.
5: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze. Musí zaplatiť, teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
5: A ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
5: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
2: Do banky.
5: Do banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, je to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
2: U nás na... na Slovensku, to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: Pre bančino je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
4: Manželská erotika, povídej.
2: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
2: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
2: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Je. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
2: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já nevím, já jsem všechno zorganizoval, tak? Dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme spomínali. Keď...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: keď ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť, neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na Děčínsku obhájil v prvním kole voleb senátorský post Zbyněk Linhart za Starosty a nezávislé. Volby v Podbořanech na Lounsku nemají jednoho vítěze, 5 mandátů tam získala 3 uskupení. Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Zítra čekáme polojasno až oblačno se slabšími přehánkami a teplotou do 14 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: Senátorské místo na Děčínsku obhájil Zbyněk Linhart za Starosty a nezávislé. Získal 52,22% hlasů. Volební účast byla o 5% vyšší než před 6 lety. Hlasovalo přes 35% lidí. Linhart chce zároveň zůstat neuvolněným místostarostou Krásné Lípy. Chce tak zůstat v kontaktu s místními lidmi a nadále přenášet témata z regionu na půdu Senátu.
2: Ty věci, tak jak je vidím, tady zažíváme společně se starosty s dalšími lidmi, tak aspoň ty témata nastolovat, dávat je na stůl, dávat zpětnou vazbu v Praze, dávat zpětnou vazbu i do těch zákonů.
0: V obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje, do druhého kola postoupil dosavadní senátor, lékař a radní Rakovníka Ivo Trešl za Starosty. Získal přes 43% hlasů. Na druhém místě je zemědělec z Rakovnické Jaroslav Mikuláš. Ten kandidoval za ANO a voliči mu dali přes 25% hlasů. Volby v Podbořanech na Lounsku dopadly remízou pro 3 nejúspěšnější uskupení. Po 5 mandátech získal v 21 členem zastupitelstvu uskupení Naše Podbořansko a Společně pro Podbořany i Hnutí ANO. 3 zastupitele budou mít podbořanští patrioti spolky. 2 křesla v zastupitelstvu získalo uskupení Naše Podbořany STAN a 1 mandát získali lidovci. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půl století. Naskoušel desítky výrazných rolí. Diváci ho mohli vidět jako Petruča ve Zkrocení zlé ženy nebo jako vévodu z Cornwallu v Králi Lírovi. Na jeho další výraznou roli vzpomíná i současný umělecký ředitel činohry Národního divadla Martin Kukučka.
3: Já si pana Štěpničku poprvé vybavuju, když jsem nastoupil na Damu v roce 1999, to zrovna naskoušeli s Janem Antonínem Pitínským Marišu. On tam hrál Mlináře Vávru a společně vlastně se Zuzanou Stivinovou vytvořili takové napětí, že já si to pamatuju jakoby doteďka.
0: Štěpnička se věnoval i rozhlasovým hrám a dabingu. Do češtiny daboval například Harrisona Forda nebo Michaela Douglasa. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme na severu Čech polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky, nejvyšší denní teploty do 14 a na horách do 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda je v Bílině na Teplicku, v Alenské ulici, bouralo se taky v Ústí nad Labem, v ulici Výstupní, Porouchané, osobní auto překáží v Jirkově na 59. kilometru silnice 1/13 a nehoda osobního vozu komplikuje provoz taky na silnici 15 u Třebívlic na Litoměřicku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes pro vás máme dvojí zastavení u festivalu Hudební setkání Michala Maška. Jednou jako pozvánku na nový koncert a jednou jako ohlédnutí za koncertem minulým. Popovídáme si s tvůrci televizního filmu Gerta Schnirch a přidáme i pozvánku na zámecký ples na Novém hradě v Jimlíně, taky na talk show s novinářem Tomášem Etzlerem v Zubrnicích a na koncert melodií Karla Svobody v Žadci. Nabídneme novou četbu a tentokrát se zaposloucháme do kapitol z knihy Petra Karlíčka Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou.
0: Český rozhlas Sever.

0: Dá se říci, že pravidelnou součástí týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever jsou pozvánky na koncerty festivalu Hudební setkání Michala Maška. No a dnes budeme zvát na koncert kytaristy Jana Matěje Raka na zámku Mirošovice. Víc už Michal Mašek.
1: Je to vlastně nové místo, kde jsme se domluvili letos, že tam uspořádáme koncert, je to kousíček od Bíliny. Zámek Mirošovice spadá do obce Robčice. To je objekt, který byl ještě nedávno úplná ruina, to znamená, že tam opravdu byla propadlá střecha, všechno. Já si myslím, že to tak 3 roky, co se to dalo dokupy, je to úžasný, není to úplně nějaký extra velký zámek, ale je to nádherné místo, já jsem rád, že tam můžeme koncert pořádat. Tam krásný takový dřevěný sál. Pozval jsem Jana Matěje Raka, stejně jako jsem říkal u jiných koncertů nebo některých, ještě taky nemůžu přesně říct, co bude hrát, protože Jan Matěj Rak je interpret, který si vlastně ty skladby volí až na místě. Jo, takže on bude hrát, jak říkal, od Bacha po Vlacha, nebude to teda jenom zaměřené na jednoho autora, ale prostě to, co uzná za vhodné, jak bude inspirován, tak podle toho bude hrát. Jan Matěj Rak je geniální umělec, proto je tam sám, protože on si opravdu vystačí a ten by byl s někým jiným, tak jenom by se to zbytečně střeplo ta pozornost.
0: Já bych řekla, že tady se to jablíčko od stromu opravdu neodkutálelo vůbec, protože otcem Jana Matěje Raka je Štěpán Rak, tak to opravdu věhlasný kytarista. No a já tady ale na programu vidím kytara, zpěv a mluvené slovo.
1: Je to tak, jednak Matěj umí hezky povídat o všem možném, zejména teda o hudbě, a pak je to taky písničkář, čili on umí nádherně zpívat, speciálně třeba ty písničky Jaroslava Ježka.
0: Pokud bude volit to, co bude hrát podle té nálady, podle atmosféry místa, já si myslím, že ten zážitek to může jenom umocnit.
1: Je to přesně tak, protože vlastně ta hudba vzniká přímo na tom místě, což je krásný.
0: Koncert Jana Matěje Raka na zámku Mirošovice, tedy 13. října, začátek je v 18 hodin. A my se dnes ještě vrátíme k jednomu koncertu, který už proběhl, Carmen na zámku Velké Březno.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu. A teď se ještě na chvilku vrátíme k jednomu koncertu hudebních setkání Michala Maška, Carmen na zámku. Odehrál se 3. října na zámku Velké Březno a pěveckou hvězdou večera byla mezzosopranistka Jana Hrochová. Na klavíry doprovázel Michal Mašek, z dopisů skladatelů četl Otakar Brousek mladší. Ale zpátky k Janě Hrochové. Zpívá na velkých českých scénách, vystupuje i v zahraničí, například v londýnské Royal Albert Hall. Jak velkým skokem pak je koncert v malém útulném hudebním salonku Velkobřezenského zámku.
1: To není vůbec žádný skok, já mám tyto koncerty strašně ráda. Tam panuje vždycky úplně jiná atmosféra, nejsem tam schovaná za žádnou roli, jsem to já, Jana Hrochová, vidím lidem přímo do očí a mám to strašně ráda. Mám moc ráda kontakt s publikem a jsem ráda, když se chytí na tu naši vlnu.
0: Na programu je Carmen, asi ta nejznámější árie, a já mám pocit, že vy tuhle roli máte docela ráda.
1: Zrovna příští pátek ji budu zpívat v Janáčkově divadle v Brně, mám celé představení. Takže kdo by rád přijel do Brna, jste vítáni.
0: Spolupracovala jste s mnoha dirigenty a tam já vždycky tak trochu přemýšlím, že ten dirigent ano, tak ten vládne tomu orchestru a vždycky tak jakoby doleva, po případě doprava, s tím solistou spolupracuje. A teď nevím, jak se to odehrává, takže je to ve výrazu, v gestech.
1: Tak většinou to máme naskoušené, ale když je ten dirigent fantastický, tak nemusí nic říkat, on to prostě všechno ukáže. A jak jsem říkala, jsme na jedné vlně a cítíme to podobně.
0: Někdy to trochu vypadá, že ten dirigent jakoby čeká na toho solistu až.
1: No ale to jsou pauzy, které přináší muzika. Některé pauzy jsou třeba proto, aby bylo lépe rozumět, aby zpěvák měl čas se nadechnout, ale ty jsou tam většinou předepsané, takže není to nic, jako co by vadilo té muzice, něco navíc.
0: Ráda vzpomínáte třeba na pana Bělohlávka?
1: No úplně nejradši. Ten měl ten dar, že z člověka vytáhl i to, co v něm není. Takže to byly kouzelné koncerty a tam jsem si vždycky s ním čichla k těm takovým lepším projektům. Nádherné zájezdy jsme měli spolu, nádherné koncerty. Průřez oper dělal Fantazie, no. On byl úžasný.
0: Ptáváme se herců, mají-li nějakou vysněnou roli. Když jsem se dívala na to vaše portfolio, tak jsem si říkala, tak z té vaší literatury tam už toho mnoho není, po čem byste sáhla.
1: No není, já už jsem si všechny sny splnila. Naposled to byla ta Kostelnička loni. To jsem si užila teda, ač to je dramatická role a velice vysoká, a jako myslím si, že jsem si to prožila i zaspívala tak, jak jsem chtěla. Takže jsem odvedla dobrou práci, tak doufám, že ještě někdy v životě mě tato role potká, protože si myslím, že mi sedla.
0: Dneska být operním pěvcem není to, že přijde na jeviště, postaví se, odspívá árii. Chce se na vás akce, chce se na vás vlastně činoherní divadlo. To je možná někdy trochu problém, jak skloubit pohyb, zpěv?
1: Tak na jevišti to máme většinou naskoušené, jakože ten proces trvá 2 až 3 měsíce a přesně naaranžujeme, co by po nás pan režisér chtěl a něco, co sami si vytvoříme. Horší jsou takové ty projekty, kdy člověk skakuje do něčeho rychle, tak to je rád, že je rád, že tam vůbec něco odvede, ale každý to má v sobě a každý prostě do toho dá, co nejlépe umí.
0: Jste spíš zastánce té klasické režie, anebo někdy vítáte to, řeknu, experimentování až exhibici?
1: Já jsem zastáncem klasické režie.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Sever už jsme vás informovali o novém filmu Tomáše Mašína Gerta Schnirch. A týdeník Kultura na Severu vám teď nabízí popovídání s tvůrci. Nejdřív vlastně s autorkou literární předlohy Kateřinou Tučkovou. Román Vyhnání Gerty Schnirch vydala v roce 2009. No a po skoro dvou desítkách let se dočkal filmové podoby. Je to životní příběh ženy z česko-německého manželství a začíná ještě za války. A co autorku k tomuto tématu přivedlo?
1: To už je pěkná řádka let, kdy se to stalo, a stalo se to asi proto, protože jsem se nastěhovala v Brně do míst, kde jsem ten příběh našla. Já jsem ho nehledala, ale protože ta čtvrť, říkala se jí brněnský Bronx, vypadá tak, jak vypadá, že jsou tam stále vidět stopy války i dnes, po té dlouhé době i od doby, co jsem to psala, tak jsem se začala zajímat o historii toho místa a zjistila jsem, že v ulici, v domě, kde jsem žila, žila česko-německá rodina s dívkou 21-letou, která musela opustit město Brno se svým půl ročním dítětem. A protože jsem tehdy byla podobného věku, tak jsem si říkala, zač musela pikat v době, kdy se sama nemohla pravděpodobně nijak provinit, takže to mě vedlo k tomu, že jsem potom začala pátrat po osudech německé brněnské menšiny.
0: Než dostane slovo pan režisér, tak se musím zeptat na to, jak jste spokojená s tou filmovou podobou, protože někdy autor základu své dílo nepozná.
1: Tak já jsem to dílo poznávala, a přestože tam došlo k mnoha zkratkám nebo vytvoření jako zase různých spojů, tak jsem byla opravdu moc ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, a když jsem viděla ten první díl, tak jsem se neubránila slzám, a to ne proto, že mě dojímal osud Gerty, ten mě dojímal řadu let předtím, ale vlastně mi strašně jako došlo, jakou úlevu cítím z toho, že to filmové zpracování dopadlo výborně.

0: A Tomáš Mašín, režisér, vy si vybíráte témata, která nejsou jednoduchá a jakkoliv jsou časově docela už vzdálená, tak pořád ještě tou společností to rezonuje. Mluvím teď za severní Čechy, kde příběh Gerta Schnirch by se mohl odehrát a bez pochyby se odehrával velmi podobně. Jako divák mám pocit, že tam se mimořádně povedl cast. Bára Váchová i paní Steinmaslová asi vědí, o čem hrají.
1: To je otázka talentu, intuice, schopnosti se vcítit. Bára je nesmírně talentovaná herečka. A pak jsme samozřejmě museli ten casting přizpůsobit tomu, že vlastně hrají jednu a tutéž postavu, akorát v rozmezí 50 let.
0: Milena Steinmaslová, my se potkáváme docela bych řekla opakovaně v posledních měsících.
2: Ano.
0: A jsem tomu ráda a myslím si, že ráda tomu jste i vy, ne protože se potkáváme spolu, ale protože vás potkávají krásné role. Pokud vím, tak před filmem Gerta Schnirch jste se vyjádřila, co já bych vám říkala, na co byste se pak koukali. Tak přece jenom, ale pojďte teď trošku naznačit, v čem pro vás ta postava byla zajímavá.
2: V každém případě vždycky vaříte ze sebe, žádný jiný materiál nemáte, takže i to, co vám řekne režisér, tak musí projít vámi, protože jinak by byl člověk jenom taková cvičená opička. Ale měla jsem tu kliku, že režiséři mají rádi herce a jsou jejich jistotou. To je velký dar.
0: No musím říct, že Tomáš Mašín si vás velmi chválil, že na to jdete z hloubky, že vás i zajímá historická souvislost, že to není jenom herecká etída. Jak se vám hrálo s mladší kolegyní, kterou musím podotknout, pan režisér chválil také?
2: Já jsem tam měla dvě, tři mladší kolegyně a každá byla jiná. Jednak vzhledově i temperamentem, ale všechny, opravdu všechny. A není to takové nějaké plané lichocení. Ty tři holky jsou vynikající, opravdu vynikající. Takže pracovat s nimi byla jedna velká radost.
0: První díl filmu Tomáše Mašína Gerta Schnirch uvede Česká televize dnes večer na prvním programu. Druhý díl pak za týden ve stejném čase.

0: Český rozhlas Sever a týdeník Kultura na Severu vám dělají společnost a přichází čas pozvánek na zajímavé akce příštích dnů. Tak hned zítra 12. října zve Kulturní dům Moskva v Žatci na koncert složený z nejslavnějších písniček a melodií Karla Svobody. Ještě světu šanci dej se to jmenuje. Solisty Pavlu Ďuriačovou a Lukáše Randáka doprovodí orchestr Black Tower. Začátek je v 19 hodin. Divadlo ve Varnsdorfu má na 14. října na 19. hodinu připravené monodrama s Michalem Kernem – Váňa. Je to představení inspirované Čechovovým strýčkem Váňou. Dočkáte se humoru, paradoxů i křehkých momentů. Vše v podání jednoho herce, právě Michala Kerna. 15. října připravilo Kulturní centrum Bedna v Ústí nad Labem další stand-up show, tentokrát s Martinem Filipy. Martin má italské příjmení a německý účes, ale je to Čech jako poleno. Má rád slovní hříčky, mluví o životě, ale ne o svém. O úspěchu, ale ne o svém. A doufá, že je vtipnější než umělá inteligence. Začátek v Kulturním centru Bedna v Ústí nad Labem je už v 17 hodin. A jsme u soboty 17. října. Bývalá fara dnes centrum Vincence Zahradníka v Zubrnicích zve na 14. hodinu k vyprávění a čtení z knih novináře Tomáše Etzlera. Téma: Novinářem v Číně, s podtitulky Co jsem to pro Boha udělal a Nezešílet. Návštěvnická sezóna na hradech a zámcích se pomalu chýlí ke svému závěru, ale výlet na zámek Nový Hrad v Jímlíně ještě stihnete, jak prohlídkové okruhy, tak obě výstavy. Fotografie Květy Drápalové, Květy českého středohoří a Svět skřítků a trpaslíků. A pak to už dopoví ředitel zámku Josef Kabát.
1: Pak nás čeká 17. října zámecký ples, kterým navazujeme na tradici schwarzenberských loveckých plesů, které se konaly vždycky na podzim v rámci vícedenního lovu.
0: Velké věci se budou na zámku Nový Hrad v Jímlíně odehrávat i o adventu, ale o tom až někdy příště. Teď už míříme k závěru pořadu a to znamená k četbě.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou. Pojďte všichni.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, poslouchejme.
1: Dnes v týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever zahájíme četbu z knihy Petra Karlíčka Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Vukovou horou. Pořad připravil Petr Šmíd, dramaturgii měl Petr Gojda a v režii Víta Vencla čtou Krištof Krhoviák a Simona Vrbická-Koptová.

0: okolí Bukové hory je spjato s velkým množstvím pověstí a lidových vyprávění. Většinu z nich je možno při troše píle nalézt ve starých vlastivědných publikacích, kronikách nebo starším regionálním tisku. Mnohé z nich ale dosud nebyly zapsány a tradují se mezi lidmi.
1: Podle starších pověstí chtěli poklad na Bukové hoře hlídaný skřítky ukořistit loupeživí rytíři. Vyprávění o různých cennostech, ukrytých vysídlenými Němci ve Vytíně, slyšel autor této knihy, Petr Karlíček, hned několik. Takové poklady bývaly ukryty ve studnách či studánkách, pod schody rozpadlých domů, v dutinách památných stromů, někdy dokonce v hrobech. V celé oblasti pak podle vyprávění řádili odedávna pašeráci, pytláci i tajemní noční myslivci a v údolí řeky Labe třeba i zákeřní převozníci. Když se náhodou někdo protivil ustáleným zvyklostem, býval potrestán. Nejčastěji tím, že skameněl.
0: Fantastická vyprávění z dávné i nedávné minulosti většinou vycházela z reálií přírodních, geografických či historických. Proto i v tomto případě narazíme třeba na známou Bukovou horu. Zapomenuté 14 hoří, hřeben se 14 vrcholy tvořící hranici okresu Děčínského, Ústeckého a Litoměřického, reálné samoty a obce, Maveršín, Velké Stínky, Starou Homoli, Koloch, Vytín, ale i na Hajné a Pašeráky, kteří se v minulosti ve zdejším kraji vyskytovali v míře hojné.

0: Hohajnem z Maveršinu. V blízkosti Knínic stávala kdysi osamělá hájovna, která se nazývala Maveršín. V ní žil hajný Hubertus Miller, který rozuměl čarám a kouzlům. K tomu měl tlustou knihu, vázanou ve zlatě a stříbře, obsahující prapodivné znaky. Pravděpodobně ji dostal od samého ďábla. Pokaždé, když odcházel, knihu uschoval a sebe svěřil pod ochranu svého temného ochránce. Jednou musel ve staré Homoli vyřídit nějakou spěšnou záležitost a zapomněl knihu schovat. Nějaká vnitřní úzkost ho ale brzy začala pudit k návratu domů. A bylo to dobře, neboť mezitím přišel jeden jeho dobrý známý. Ten našel knihu ležet na stole a začal si v ní číst. A aniž by si toho všiml, vlétala do místnosti otevřeným oknem jedna vrána za druhou, takže za chvíli byla světnice plná vran. Navrátivší se hajní se velmi lekl, když to spatřil. Rychle vytrhl příteli knihu z rukou, začal listovat zpátky a tím ty ďáblovy ptáky zase odehnal. Poté ale pravil, kdybys přečetl ještě jednu jedinou stranu, tak by si tě odnesl ďábel. Ještě předtím, než Hubertus Miller zemřel, svoji čarodějnou knihu spálil.
1: Kromě jiných černých umění, znal čaroděj z Maveršínu také zaříkání proti zlodějům. Nedaleko hájovny stával nádherný sad. Do něho se jednou v noci vydali dva zloději, avšak nedobře se jim vedlo. Když tak loupili ve větvích, náhle se s křikem, střelbou a psím štěkotem přihnala divoká honba. Marně se snažili seskočit ze stromů, aby se před divokou honbou schovali. Naopak zůstali strnule sedět nahoře ve větvích a nemohli se ani pohnout. Nepomohl jim ani nářek a nadávky. Ráno přišel starý hajný s několika přáteli. Nejdříve, co si zamumlal, načež popadala všechna nakradená jablka. Poté přikázal těm dvěma zlodějům, aby slezli dolů. Nejprve jim řádně vyhuboval a pohrozil. Ale poněvadž již byli těmi nočními přízraky dostatečně vystrašení, dal jim pár za vyučenou a nechal je jít.
0: Když takhle jednou chtěl jít náš starý hajný z Maveršínu po obědě uhrabat sedbu, nenašel brány. Někdo je ukradl. Nejprve chvíli nadával na zloděje a potom pravil svému čeledínovi: počkej půl hodiny u pece na chleba, potom se zas objeví. A skutečně. Po půl hodině cosi zachrastilo a brány ležely na peci. Díky své čarodějné knize hajný ty zloděje našel a brány se sami od sebe vrátily.
1: Odpoledne obvykle starý hajný chodíval na lov. Jednou takhle uviděl proti sobě přicházet svého úhlavního nepřítele, zubrnického nadlesního, který také uměl kouzlit. Blesku rychle se proto proměnil v pařes. Ale co čert nechtěl, zubrnický nadlesní se právě na něj posadil, zapálil si fajfku a z dlouhé chvíle z pařezu začal škubat a vytrhávat mech, který na něm rostl. Za chvilku za zubrnickým nadlesním přišla i jeho žena a ta hned pravila: vždyť starýmu Maveršiňákovi vytrháš všechny vlasy. Starému hajnému tehdy nebylo do zpěvu. Chybělo jen maličko a svého zubrnického nepřítele by schodil.
0: Jednou šel takhle Hubertus Miller na obhlídku své pasti na lišku, ale na místě nenašel ani past, ani jejího zloděje. Tu se rozhněval a řekl: obojí se sem pěkně vrátí. Došel si pro svoji knihu a zloděje díky ní našel. A pak mu dal pořádně za vyučenou.
1: Hubertus Miller často pro sebe a knínické pašoval ze Saska všeliké zboží. Chodíval přitom přes Jílové. Jednou ho ale přitom načapali četníci a hned mu chtěli prohlédat všechny věci. On se jich ale zeptal, zda mu také ručí za škodu, neboť v té bedně má prý jen vrány. A jestli prý nějaká uletí, takže jim to pěkně vytmaví. A skutečně, v bedně byly jen vrány a některé opravdu uletěly. Na to těm financům uštědřil pár políčků a šel dál.
0: Jednou tak se svou krosnou zavítal do hostince, aby si trochu odpočinul, ale sotva se posadil, hned ho obestoupilo 6 četníků. A tehdy se dokázal zachránit jen díky tomu, že ze spodu na desku stolu namaloval 6 čárek. Hle, tu všech 6 usnulo, jako když je do vody hodí. Když pak hajný z Maveršínu odcházel, nakázal hostinskému, aby ty čárky pak smazal. Jinak, že mu tam ti financové budou spát až do soudného dne.

knihy Petra Karlíčka Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou vám četli Krištof Krhoviák a Simona Vrbická-Koptová. Režii měl Vít Wenzl. Ale komu by se stýskalo po minulé četbě z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců, a nebo mu nějaká kapitola unikla, může si vše poslechnout na webu Českého rozhlasu Sever už od zítřka 12. října v sekci Pořady Kultura na Severu. Pro dnešek je to vše. Těšíme se na vás zase za týden, ve stejný čas, na stejných vlnách i webu. Po zprávách v 18 hodin převezme vysílací štafetu Českého rozhlasu Sever pořad Ládi Svobody, klub Country and Western. Dobrý poslech vám přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: O vítězství v komunálních volbách v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se dělí dvě uskupení, o koalici se bude jednat. V Žadci vyhrálo volby s náskokem hnutí ANO. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zítra čekáme polojasno až oblačno, slabé přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy s Janou Moravcovou. Komunální volby v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vyhrála dvě uskupení, která jsou v dosavadním vedení města. Uskupení Společně pro Roudnici nad Labem získalo 6 mandátů, stejně jako uskupení Akce R. V 21 členem zastupitelstvu tedy mají těsnou většinu. 3 zastupitelé má i dosud koaliční ANO a taky uskupení Tým Roudnice. 2 zastupitelé získalo uskupení ODS a KDU ČSL a 1 mandát mají roudničtí patrioti. Lídr uskupení Akce R a místostarosta Richard Červený říká, že o koalici se ještě bude jednat.
4: Máme teď období, kdy se domlouváme, vyjednáváme různé varianty. Máme nějaké počty mandátů a s tím pracujeme. Samozřejmě všechny strany, které se do toho zastupitelstva dostaly.
2: V Roudnici k volbám přišlo téměř 45% voličů. Komunální volby v Žadci vyhrálo hnutí ANO. V 21 členem zastupitelstvu obsadí 11 křesel. Po 3 mandátech mají uskupení Volba pro město a Hlas Žatecka. 2 zastupitele bude mít ODS a po 1 uskupení Starostové pro Žatec a Žatec Srdce regionu. Funkci starosty tak obhájil Radim Leibl z hnutí ANO. Vítězem voleb v Rumburku jsou Starostové a nezávislí. Ve 23 členem zastupitelstvu získali 8 míst. Lídr a mluvčí města Petr Číla to vnímá jako velký závazek. Chce se postupně sejít se zástupci dalších uskupení, která se dostala do zastupitelstva. Zkoušky začaly dnes a budou pokračovat v dalších dnech. Hnutí ANO na uskupení Rumburská cesta mají po 4 zastupitelích. 3 má město Lidem a po 2 uskupení Společně pro Rumburk a rumburští patrioti. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi nebo starostu Dubského ve hře Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval. Vzpomíná herečka Veronika Frajmanová.
5: Vzpomínám, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se, jak se mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
2: S Frejmanovou si Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Televizní diváci si ho můžou pamatovat taky jako dabéra. Svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi.
3: Počasí.
2: Zítra bude na severu proměnlivo, polojasno až oblačno, slabší přehánky k tomu, teploty do 14 a na horách do 9 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz v Aléské ulici v Bílině na Teplicku a srážka 2 osobních aut je taky ve Výstupní ulici v Ústí nad Labem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
1: Příjemnou neděli s datem 11. října vám z klubu Country and Western od mikrofonu opět po týdnu přejela Já Svoboda, je tu klub Country and Western a dnes ve standardním módu, to znamená, že se budeme zabývat i parádou Hot Country Songs z časopisu Billboard, nicméně budeme přát také jedné velké countryové hvězdě. Možná, že hned po první písnice poznáte, o koho se jedná, tak příjemný poslech.

Nevím, jestli jste poznali, já věřím, že ano, to byl Eugen Jackson. O něm se dnes budeme bavit, protože za týden, zhruba za týden, oslaví narozeniny, jaké a ty podrobnosti kolem jeho kariéry, to všechno se dozvíte až zhruba v polovice dnešního vydání klubu Country and Western. Jinak ta písnička se jmenovala Chattahoochee a byla z roku 1993. Pojďme se ale společně podívat na 41. týden na hitparádu Hot Country Songs časopisu Billboard, na 10 nejhranějších písní countryových pochopitelně planety. Musím říct si dopředu, že žádná změna nás za ten týden nepotkala, krom nějakých malých přesunů. No a ten přesun, o kterém mluvím, minimálně ten jeden, se týká Luka Combse. Písnička Be By You byla minulý týden 8. Tento týden už je na chvostu té top desítky, tedy na 10. místě. Luke Combs nám zahájí přehled hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard.

Luke Combs, který si pohoršil o dvě místa, čeká nás místo deváté a na něm Ella Lingley, která na něm, tedy na tom devátém místě byla i minulý týden a platí to, co jsem říkal před týdnem i před 14 dny. Ella Lingley má v té top 10 celkem 5 vystoupení. To první se jmenuje, nebo ta první písnička se jmenuje Loving Life Again, deváté místo.

to byla Ella Lingley. Já jsem mluvil o tom, že má v klubu Country and Western dnes 5 vystoupení. Nechtěl jsem říkat 5 písní, protože ve dvou Ella Lingley funguje jako jeden z dua a to by nebylo úplně fér říkat, že to je její píseň. To se totiž týká písničky na 8. místě, která byla minulý týden 10., takže stoupá vzhůru. Ta písnička se jmenuje Jaded a patří Kou Veclovi. Ella Lingley si přizval jako hosta, takže Jaded 8. místo.

To byla písnička Jaded, která poskočila o dvě místa, tedy na 8. místo hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Jenom připomínám, že monitorujeme 41. týden roku 2026. No, tito dva si polepšili a Taylor Swift, která nás právě teď čeká, ta týden co týden klesne o jednu příčku dolů. To znamená, že i tento týden si pohoršila o jedno místo. I Know It, I Know You, to je písnička, kterou si teď poslechneme, která před měsícem a půl byla také jedničkou téhleté hitparády, Taylor Swift.

Dospívala Taylor Swift v klubu Country and Western a čeká nás do třetice Ella Lingley, tentokrát už v plnotučném duetu s Morganem Whelanem. Písnička I Can't Love You Anymore si polepšila oproti minulému týdnu, byla sedmá, teď je šestá, nicméně byla také na místě třetím. Takže před přestávkou, kterou nám vyplní Ellen Jackson, Ella Lingley a Morgan Whelan.

Billboard. A protože 7. října oslaví své 68. narozeniny Ellen Jackson, tak si povíme něco málo o tomhle zpěvákovi. Už nám otvíral písničkou Chattahoochee a další 4 písně vás dnes ještě čekají. Už jsem řekl, že se narodil 17. října v roce 58, bylo to v Georgii a on vůbec nepocházel z nějaké bohaté rodiny, naopak ta jeho rodina se potýkala s finančními problémy a tak právě malý Ellen Jackson musel už ve 12 letech začít pracovat a pracoval v obchodě s obuví, tak asi to nebyla žádná těžká práce, ale přeci jenom bylo mu 12. V té době byli jeho idoli slavní američtí country zpěváci John Anderson nebo Jenna Watson. Ellen Jackson si pak na střední škole našel manželku Denise a po několika letech, kdy spolu chodili, tak se v roce 79 vzali a mají 3 děti. Ellen Jackson se potom přestěhoval do Nashvillu, pochopitelně chtěl být blízko toho dění, dokonce pracoval v podatelně televizního kanálu The Nashville Network, který se věnoval country hudbě. No a ta jeho kariéra hudební slavná začala zhruba kolem roku 89, kdy se stal prvním zpěvákem, který podepsal smlouvu s countryovou nahrávací společností Arista Records. No a právě v tomto roce, tedy v roce 89, vyšlo jeho debutové album Here in the Real World. Ta jeho biografie je opravdu velmi dlouhá a hlavně je plná velkých úspěchů. Já jenom bych tady doplnil, protože už se blíží předávání cen Country Music Association, takže Ellen Jackson se stal umělcem roku, což je nejprestižnější záležitost těchto cen v letech 95, pak v roce 2002 a o rok později. Taky je potřeba říct, že v roce 2017 byl Ellen Jackson uveden do síně slávy country hudby. Jednu perličku na závěr. Ellen Jackson patří mezi vysoké zpěváky, měří 193 cm, kdo jste ho někdy viděl na pódiu, tak je nepřehlednutelný nejen svou výškou, ale i tím, jak se obléká a minimálně v té módě, ale samozřejmě i ve své hudbě drží ten countryový vkus velmi tradicionalisticky. Jinak samozřejmě poslední věc. Našel jsem informaci, že jeho čisté jmění činí 150 milionů dolarů. No, za tu kariéru si to určitě zaslouží. Každopádně Ellen Jackson stále funguje, stále zpívá a já mám pro vás 2 skvělé písničky. Ta jedna je hodně podobná té, kterou jsme slyšeli na úvod. Jmenuje se Little Bitty, je z roku 1996, což byla ta nejlepší léta Ellena Jacksona, 90. A potom velmi krásná, pomalá věc. Já si myslím, že to je úplně nejkrásnější pomalá písnička od Ellena Jacksona. Je z roku 1999 a jmenuje se Gone Crazy. Takže teď nám bude zpívat chviličku Ellen Jackson a my mu takhle na dálku dopředu gratulujeme k narozeninám.

To byl Alan Jackson dvakrát. Pokud se vám jeho zpívání a jeho muzika líbí, tak vydržte do konce, protože v závěru ještě dvě písničky přidám, trošičku novější, ale to si nechme na závěr. Teď jsme zhruba v polovině hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Přesněji řečeno v polovině té top desítky, protože tahle ta hitparáda, nebo chcete-li žebříček, má celkem 50 míst. Páté místo, stejně jako v minulém týdnu, Ella Lingley a písnička Be Here. Ella Lingley už dnes po čtvrté.

Dospívala Ella Lingley, jenom připomínám, že tahle zpěvačka má v top 10 celkem 5 písní, nebo v 5 písničkách zpívá, takhle to je správné. A teď nám bude zpívat Morgan Wallen, který nám už právě s Ellou Lingley zpíval, a teď to bude ta solová písnička, kterou jsme si představovali minulý týden. Je to ta píseň z té počítačové hry a jmenuje se Last Thing You Need, čtvrté místo, Morgan Wallen.

Tak to byla nejnovější záležitost od Morgana Wallena. Jak jsem říkal v minulém týdnu, můžete si ji pustit, když si pořídíte počítačovou hru Grand Theft Auto 6. No, Morgan Wallen nám zaspívá ještě jednou na třetím místě s písničkou Been Be Now.

jak jsem říkal, Morgan Wallen dospíval a v té top 5 se nezměnilo oproti minulému týdnu vůbec nic, to znamená, že nás čeká na druhém místě zpěvačka Stella Lefty s písničkou Boston.

zpívala Stella Lefty a protože pokud dobře počítáte, chybí nám ještě jedna píseň od Eli Lingley a už jsem to prozradil, žádná velká změna, zkrátka první místo, stále písnička Choosing Texas, tady je.

Country Songs časopisu Billboard, ta písnička Choose in Texas, která právě dohrála, tak už je jedničkou poměrně dlouho. I když do těch rekordmanů má ještě hodně daleko. Slíbil jsem, že na závěr pustím ještě dvě písničky Elena Jacksona, tak jenom připomenu, že to bude písnička z roku 2008 Country Boy a po ní píseň z roku 2012 So You Don't Have to Love Me Anymore. No a s touhle peckou se rozloučím, mějte se hezky, uslyšíme se opět za týden v klubu Country and Western, kdy vám v repríze nabídnu nominace na ceny Country Music Association, protože jejich udílení se nám kvapem blíží. Příjemný den a těším se na slyšenou. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Ústí nad Labem bude vládnout vítězné jedno Ústí samo. Připraví i postup pro vyjednávání v městských obvodech. Volby v Terezíně vyhrálo uskupení Reset s podporou Naše Česko. Karlovarská policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené. Může být v ohrožení života. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno, slabší přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkný nedělní večer vám přeje Jana Moravcová.
4: Volby 2026.
3: Vítěz voleb v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí bude jednat i se zástupci ostatních politických uskupení v novém zastupitelstvu. Opozici chce nabídnout místa v kontrolním a finančním výboru. V pondělí se sejdou zvolení zastupitelé jednoho Ústí. Budou se zabývat personálním obsazením rad obvodů a dalším postupem při jednáních. Jedno Ústí ve dvou obvodech vyhrálo většinu, v dalších dvou má menšinu. Vše pak ještě musí schválit koordinační rada složená ze zástupců uskupení v Jednom Ústí. Jsou to pro Ústí, UFO, tedy Ústecké fórum občanů, TOP 09 Naše Česko, Zelení, Piráti a Starostové. Primátorem bude lídr Tomáš Vohryska.
5: Chtěli bychom předložit plán pro Ústí nad Labem, plán pro všechny obvody, jak chceme, aby to fungovalo. Dneska jsme udělali ten krok, kdy víme, že v radě města budou zástupci všech koaličních stran, ale i definitivní potvrzení bude podléhat schválení té koordinační rady.
3: Vítězem komunálních voleb v Terezíně je uskupení Reset s podporou Naše Česko. V 15 členem zastupitelstvu obsadí 5 mandátů. Druhé hnutí ANO bude mít 3 zastupitele. Po dvou křeslech v zastupitelstvu budou mít uskupení Ženy Terezínska, Terezínsko a Srdcem za Terezín. Uskupení Opora Terezínska získala 1 mandát. Dosavadní koalice s hnutím ANO by měla v Terezíně pokračovat, říká lídr vítězného uskupení a starosta René Tomášek.
6: Na druhém místě skončilo hnutí ANO, s kterým jsme byli v koalici v minulém volebním období. Očekáváme, že budeme takhle pokračovat. Očekávám, že i nadále bude trvat ta široká koalice. Konkrétní jednání, které budou probíhat, si myslím, že se tomu dostaneme příští týden. Teď jsme se pouze jenom tak oťukli a popřáli jsme si k výsledku voleb.
3: Dosavadní koalice hnutí ANO a ODS v Bílině posílila o 2 mandáty. V zastupitelstvu má 16 křesel z 29. Lídr ANO Radek Zenker považuje za přirozené pokračování dosavadní koalice. S kolegy z ODS se chce sejít v pondělí. Karlovarští policisté pátrají po 670-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůř slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
7: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
3: Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky, teploty do 14, na horách do 9 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: S uzavírkou kvůli opravám vozovky počítejte v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem a bouralo se v Hradecké ulici v České Lípě.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečně.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho,

0: aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
0: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
2: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka a uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilovali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Mm-hmm. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu. V
7: obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného Hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra Hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct. Kde se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění, než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem, a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
0: Kopce

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl, no tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspíval jí autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Thank you.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: Na tečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na 900 1103. 900 1103, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojí tou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta.
0: No. To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, to potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno, zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točíš zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, když jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich.

0: ji děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se ti
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivý, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch,
1: pozdravá. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát...
0: Prostě protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra.
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No.
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím nahoru přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ne. Ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot.
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisky,
2: no jo, no,
3: že
2: to
3: mohl
2: jsem
3: mohl
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily. Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, no je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte.
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle, 7letý dítě.

0: Sparta.
1: A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
0: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
1: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
0: No.
1: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
0: Nebo mít problémy, že jo?
1: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
0: Kolo.
1: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
0: To je dobrý, že jo?
1: Kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, tohle. Přece nemůžou číst děti.
0: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
1: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
0: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
1: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
0: No,
1: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
0: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
1: A tady ta kniha je nepublikovatelná.
0: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
1: Já nevím, co.
0: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíce a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl podědil už... jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím, on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, to už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví, pak se na to vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu, takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole, na Jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Nebo je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Tam, líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účastná různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: A teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazlívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl týraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ale k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala jsi to číslo, konečně, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek.
0: Uh-huh.
1: Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat do toholavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože ty šňůrky se mi tam zařezávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenérský kurz.
0: No krása. Ten Kopřivici
1: v hokeji dělal šéf trenéra určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držijou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji.
0: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak.
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potomky ale proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Uh-huh.
1: Čili to všichni známe. Prostě je to tu babičky, který říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Uh-huh.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm-hmm.
1: Může stát plnou věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: Už ale pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. A zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve vátku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli je jich vytiskovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Uh-huh.
1: Mluví 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás Zmíš poslouchám, já vás poslouchám.
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to nic říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Uh-huh.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V roce 2011, uh-huh. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Nic se neděje, ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně, a to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nestáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě,
0: nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní...
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli, mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto, mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Jo, že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat?
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo?
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to samotný moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a no. Každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách?
1: No, těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát vdal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí.

0: a teď je zase nemocný, nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko. Jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, takže moje 80 se protáhnou nejspíš do Vánoc.
1: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
0: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně, což je taky na překážku. Protože si s nima tak nerozumím.
1: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
0: no,
1: jasně.
0: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
1: Jo.
0: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
1: tak jste to měli trošku jinak.
0: Společenská, ano, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
1: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
0: Jenom něco řešil a pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
1: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
0: No, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
1: Uslyšíme se určitě brzo, ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Tučko, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, měla jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem je opravdu, měla jsem starosti velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten... Byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No, tak to je super.
1: Mě darujou takovýhle věci, takže jsou... A opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si... Mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. V tom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, já se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnout to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do půl čtvrté v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Je. Přišla jsem v 7 hodin a teď bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla.
0: Říkám
1: si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
0: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá, dobře.
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
0: No je,
1: já ráda na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
1: děkuji.
0: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
1: Hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom je zabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: u
1: děti. Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžké? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: věku. No
0: není,
1: stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: No a...
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Mm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Mm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti tak je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mhm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to už si člověk zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bunka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začít mluvit, nebo chcete?
1: Můžete,
2: klad,
1: můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo se Svitem tak, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio, takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti, dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Jo.
2: Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha je udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny. Manželka říká, zeberu, dovedí k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Lídali, až než nastupovala do školy a toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli z něho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud ano, je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejdobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat do sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám manželce, bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, to vám bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrý partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť někde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podřeno, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo, že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhýnem. Jo.
1: Dobře, Pepo.
2: Tak vám,
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
2: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti?
0: No.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší ten je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jedno třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na 5 to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takové normální násobilku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte zvěry Max, jo. No a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá.
1: Uklidí,
0: jo? Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, tak je to s našejma dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak zaplať pánu, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní,
1: no, táta? Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
0: No, ale nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách a to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkoušku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, tak, no, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je a naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže.
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže.
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak, tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je taky problém takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no. A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: Dá se říct.
1: No.
0: Dobře, jo? Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí byl některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla dvě žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to byl vylupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má dvě žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to? Protože,
1: no, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tému jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten, že já. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřečí, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné. Hmm. Takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: Teď jsme tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásně?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi řádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: Takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě.
0: Tak to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: U nás přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl, nebo ten, ale... Přes telefon, takže...
0: Tak věří.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jim chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat i někdy, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: Ale dost často jezdí, dokonce i ta, to z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete?
1: Já se bojím.

0: bojím letat letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel už, je to 30 let.
1: Jej, tak jste na to zbyla
0: takže
1: pak sama.
0: Takže ta nejmladší, všechno si sama je, je inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla. Všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
1: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak ano. Jako...
0: A ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže...
1: Tak z nich máte radost Prahy, ze všech určitě.
0: Ale akorát, že teď je to všechno horší, jako ta, to cestování. Takže to je asi tak. A dobře. Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
1: Ale
0: 5 jich zemřelo. Během, 3 zemřeli ještě malé... jak byla ta španělská chřipka některé a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele. Aha. Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
1: No to a jsou smutný příhody
0: zase,
1: tohle.
0: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tomu se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 jich ostalo, 2 chlapci a 4 celý. Dcery a 4 bývali, 5 jich bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina,
1: velká
0: babička
1: rodina.
0: Měla 16 vnuků.
1: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina. Ale dřív to tak tak to je pěkný věk, si myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
0: Ano.
1: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, Tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma tak, aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma, dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera. Tak
2: to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilafy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do dvora Králového, to je krásné.
1: Jeho práce, oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a z té zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil.
2: To dělal.
1: No.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a staráte, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Jo, taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojeni s prací.
2: Dobře.
1: Děti mají taky hodné,
2: tak
1: někdy
2: to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu tě vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš může tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Jste vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroděný plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovy.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčila ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu je mu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
6: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova.

0: nějakou lavici.
1: Pšš, pravila kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
0: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
1: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
0: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: jeden lék?
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminky.

0: maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
1: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
2: Dej pokoj, Rusalko.
1: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
2: Nech mě spát.
1: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
2: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
1: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
2: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
1: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
2: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
1: Styď se.
2: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
1: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
2: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
1: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
2: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
1: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
2: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
1: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
2: Nedám. Nemám.
1: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
2: Blízkavice patří Bukové hoře.
1: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
2: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
1: Lakoto.
2: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
1: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
2: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
1: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
2: Lítejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
1: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
2: Co je zas, Izerino?
1: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
2: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
1: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
2: Podvedla jsi mě, trapse.
1: Kmotříčku. Můj pane z nejmilejší.
2: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
1: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
2: Dáš jeden A už chtějí další, já je znám.
1: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
2: Ale, najednou je z Rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
1: Nelido, posed tě děs.
2: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
1: Vždy tě pobiješ.
2: Ticho jsem řek. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Potálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Potálejte se po močálech.
3: Adame!
4: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
3: Našel jsem studánku.
4: To není ta pravá. Vraťme se.
3: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
4: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
3: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
4: Pan Bukové hory se probouzí.
3: To se jen blízká na časy, pospěš si.
2: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
3: Druhá studánka.
4: Modrá se v ní nebe.
3: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
4: Safíry.
3: Zbírej a rychle dál.
2: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
3: Studánka červená jako krev.
4: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
3: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
4: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
3: Teprve budeme, až je vybrousíš.
4: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
1: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
2: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
1: Kameny patří přece zemi.
2: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
1: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
2: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
1: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
2: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
1: K motříčku.
2: Nedám.
1: Nachytáš si za něj 100 jiných.
2: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já, zase já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi se s ty, rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Ví, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.